0: na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště! S rádiem Jih!
1: Tak nezapomeňte!
0: Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.

0: Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky vedle.

Jich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil, netlačil.

tady nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš. Cena

0: Úterní ráno, Moravo, 5 minut a bude 17:30, v ranní jízdě přehled hitů pro dobrou náladu. Je to pár minutek, co nám vyšlo slunce, za chvíličku vyrazí do éteru ranní jízdy rády, který na celou jíždí a jihovýchodí Moravu i Lubega a jeho mam faj. Po 17:30 se objeví ve vysílání Night a Portugal the Man. Stejně jako je v Čafárna a Miraj. Když jsme říkali, že před pár minutkama vyšlo slunce, přesně tedy v 5:19, tak je zcela jasné, dámy a pánové, že dneska nás bude šimrat slunečním paprsky. Před námi slunečný den s letními až tropickými teplotami. Podrobnosti za chviličku v předpovědi počasí. Teď pozvánka na koupaliště.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Počasí.
0: Před námi úterý 28. července a meteorologové očekávají, že bude jasno nebo skoro jasno kolem poledne a odpoledne. Očekávají také vývoj kupovité oblačnosti a většinou polojasno. Nejvyšší odpolední teploty až tropických 31 stupňů Celsia na severu kraje, lokálně kolem letních 26 stupňů. No a ve Zlínském kraji dnes maximálně 28, na Vsetínsku lokálně kolem 24 stupňů Celsia. A po ránu ještě trošičku chladno, v nadcházejících dnech tomu tak ale nebude, takže myslím si, že mnozí velmi rádi přijímáme teploty okolo 15 stupňů Celsia, jež máme teď v Brně a Archlebově, po 16 v Hruškách a Modřicích.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Tak svátek Anička už měla o víkendu, že myslím, že konkrétně to bylo v neděli a na chladna z rána, teď to sice platí, ale v těch nadcházejících dnech tomu tak nebude. Ale nebudeme zbytečně předbíhat, pojďme teď na cesty, zdravíme řidiče a řidičky. Teď po ránu nemáme naštěstí hlášenou žádnou vážnou dopravní nehodu, ideálně kdyby tomu tak zůstalo. Tak ať už jedete kamkoliv, si hem vinčujeme v úterý 28.7. šťastnou cestu, za chviličku pošleme další z hitů pro dobrou náladu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Ano, máte pravdu, za chviličku se podíváme do kalendáře i dneska odhalíme, kdo že má svátek, podíváme se na nějakou tu zajímavost, no ale hlavně o těch letních prázdninách spustíme další soutěž. A jestli je někomu horko, tak víte co, my vás pozveme do Tater. Máme pro vás připravenou soutěž o týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Podrobnosti už teď na našem webu www.radiojih.cz. Tady 2 minutky před 17:30. Lubega.

0: 8 minut po půl šesté v úterní ranní jízdě, Avicii, za chviličku Maroon 5 a Sugar, tak si to dnešní ráno trošku osladíme a dovolíme si tento kousek, tento hit pro dobrou náladu poslat Viktorům, jež mají dnes úterý 28. července svátek. Jméno Viktor zní tvrdě a je také jménem pro tvrdého chlapa. Nositel jména Viktor je rozeným vítězem, může se stát i úspěšným, jak v profesním, tak v soukromém životě. Tak držíme pěsti, ať i dneska je to úspěšné. Viktorům blahopřejeme třeba na Veselsko, kde máme 44 chlapíků s tímto jménem. Gratulace míří na Výškovsko, kde jich máme 50 a pevně věříme, že slavice bude i na Židlochovicku, kde máme 49 chlapíků se jménem Viktor. Svátek mezi našimi milovanými zvířátky dneska slaví Dina a Laura, Hafanům a kočičkám všechno nej. A pojďme tradičně lehoulince do historie. Psal se 28. červenec roku 1858, když britský úředník William James Herschel poprvé použil jako identifikační nástroj otisky prstů. Nešlo o žádnou kriminální činnost, naopak nimi nechal potvrdit obchodní smlouvu v Indii, aby ji druhá strana nemohla později zpochybnit. Až časem si uvědomil, že otisky jsou u každého člověka jedinečné a mohou spolehlivě potvrdit jeho totožnost. Z obyčejného podpisu se tak zrodil jeden ze základních nástrojů moderní kriminalistiky i dnešních technologií, ale to už samozřejmě bylo o jiných než o britském úředníkovi Williamu Jamesi Herschelovi, jež ale v roce 1858 s identifikačním nástrojem otisku prstu přišel. No a zazpomínáme taky na jednu tragickou událost. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Z 79 lidí na palubě přežili jen 3. Obětí neštěstí si dnes připomenou pětním setkáním přímo u místa havárie. Cesta údajně probíhala bez problémů, letoun přeletěl nad Brnem a Hodonínem, o 9:30 se přiblížil k Bratislavě a tady podle oficiální verze následného vyšetřování začíná řetězec tragických omylů a osudových chyb posádky. Obrovské štěstí měl tehdy populární slovenský zpěvák Pavol Hamel. Po koncertě v Praze dlouho do noci slavil a údajně unavený alkoholem druhý den v odbavovací hale ruzinského letiště tvrdě usnul. Letadlo odletělo bez něho a on se tak podruhé narodil. I taková je historie 28. července. Zpátky k Viktorům, již mají po celý dnešní den svátek. V 5 hodin a téměř 41 minut posíláme hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 6:15 v úterní ranní zdě v Čafárna Miraja. Vzpomeneš si, co jde vidět Pussycat Dolls a nebo Tom Grennan. Letí to po 24 hodinách, je zpátky ve vysílání ranní zdy. Rádek, taky Skřeťák, hezké ráno.
1: No krásné ránečko, máme před 6, takže ten vtípek bude dneska lehoulin se ostřejší, ale jako při dnešní mluvě některých si myslím, že to je furt úplně v pohodě. Četl jsem někde, že reklamy by mohly být takové jakože přirozenější, více jako ze života. Tak bylo takové zamýšlení napsané, že proč jsou výsledkem použití holícího strojku v reklamě vždycky jen hladce oholené tváře. Protože slogan typu nejhladší koule na světě nebo Dej Bobrový K.O. by mě oslovil mnohem víc.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 28. červencový den je v plném proudu a v ranní jízdě rádia jich jeden hit pro dobrou náladu za druhým. Po šesté Lady Gaga Poker Face, taky Miraj, a nebo projekt Tři muzikantů z Izraela. Temper City, za chvíličku taky čerstvé jihomoravské zprávy. Úterý 28. se kromě neho dozvíte, že od nového roku se má vrátit daňové zvýhodnění vína jako daru. Tak to určitě pomůže opět a znovu počase všem prodejcům či výrobcům vína. Návrh přidáme aktuální předpověď počasí slibující slunečné paprsky a letní až tropické teploty. A víte co? O letních prázdninách na rádiových rádiu Jižní Moravy startujeme další super mega soutěž.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jih vás

0: Informace o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
1: Ještě jednou krásné úterní ráno, Moravo. Odbyla 6. hodina.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Od nového roku se má vrátit daňové zvýhodnění vína jako daru a hasiči po 18 dnech opustili požářiště vyhořelé budovy 34 ve Zlíně. Od nového roku se má vrátit daňové zvýhodnění vína jako daru. To bylo zrušeno v roce 2023 tehdejší vládou. Některá vinařství kvůli tomu přišly až o 35% prodejů v dané oblasti. Vinaři si od tohoto kroku slibují posílení prodeje, zároveň ale nervózně vyhlížejí další potenciální změnu. Ve hře je totiž zavedení spotřební daně na tichá vína, které bude předmětem jednání současné vlády. Koaliční partneři však na tuto problematiku zatím nemají jednotný názor. Hasiči po 18 dnech opustili požářiště vyhořelé budovy 34 ve Zlíně. Torzo objektu v bývalém areálu Svit předali majiteli, který teď může zahájit demolici. Zdraví nebezpečné části budovy musí odstranit do 6 týdnů, celý objekt pak nejpozději do 15. prosince. Už příští týden by na místo měla dorazit těžká technika a začít příprava demolice. Policie i hasiči dál zjišťují příčinu požáru i výši škody, vyšetřování potrvá ještě.

0: ještě několik měsíců.
1: Počasí. Před námi další letní pracovně prázdninový den a bude horký. Podle meteorologů dnes naměříme až 31 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně jen kolem 26 stupňů, ve Zlínském maximálně 28. K tomu během dne polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno. K večeru se začne zase vyjasňovat tam, kde bude přechodně oblačno. Víříme k aktuálním teplotám: Jalubí 14, Zlín 15, Petrov Velké Bílovice po 16 stupních Celsia.
2: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava. Hezké úterní ráno i na cesty opatrně. Na Uhersko-Hradišku ve Zlechově havarovalo tam osobní auto do dopravního značení. Projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
1: Vedra ve městech už dávno nejsou jen nepříjemností. Podrobnosti nabídneme už za chviličku. Teď je tady Lady Gaga.

0: 10 minut po 6. hodině v úterní ranní jízdě, ale Farben, Co nevidět, Miraj a nebo Keen. Vedra ve městech už dávno nejsou jen nepříjemností. Když teploty míří ke 40 a jakože nám meteorologové slibují v závěru tohoto pracovního týdne či o víkendu teploty blížící se této hranici, mohou být pro část lidí přímo nebezpečná. Nejvíc ohrožují seniory, malé děti, chronicky nemocné, lidi bez domova nebo domácnosti, které si nemohou dovolit klimatizaci, anebo ji třeba ze zdravotních důvodů ani nechtějí. Města většinou reagují klopením ulic, mlžítky nebo otevřením klimatizovaných prostor. Ucelený plán, který by přesně určil, jak mají během veder postupovat záchranáři, sociální služby nebo úřady, ale Brno ani většina okresních měst na jižní Moravě zatím nemají. Podle odborníků přitom budou podobné vlny horka stále častější a nejde jen o úžeh. Vysoké teploty zatěžují srdce, ledviny i mozek a mohou zhoršovat také kvalitu ovzduší nebo prodlužovat pilovou sezónu, upozorňují odborníci. Čísla jsou poměrně varovná. Při vlnách veder v letech 2015 až 18 umíralo v Česku denně až o 100 lidí více než obvykle. Jen v roce 24 podle Masarykovy univerzity souviselo horko s úmrtím s 544 lidmi. Neuvěřitelné. Průkopníkem by ale ve zlepšení mohl být Hodonín. Ten má společně s rakouským městem La Andertaya připravit krizový plán, který určí, jak včas pomoci nejohroženějším obyvatelům. Zkušenosti z projektu by pak mohla využít i další města v kraji. Brno zatím sází hlavně na zeleň, pítka zelené střechy nebo zadržování dešťové vody, tedy v případě, že vůbec nějaká je. Při předchozích vedrech také otevřelo klimatizovaný rytířský sál na Nové radnici. Podle odborníků je to ale teprve začátek a podobných míst bude potřeba mnohem více.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ti přejeme.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Už je to tak, dámy a pánové, právě dnes, úterý 28. července, startuje z Brusu nová soutěž. Je letních prázdninách, se vyplatí poslouchat rádio Jižní Moravy. No a my vás vezmeme na týden do luxusní chaty Medovka ve Slovenských Tatrách. Soutěžíme totiž o pobyt pro 6 osob na nádherné chatě Medovka pod Vysokými Tatrami s výhledem na majestátní Kryváň. A jak získat tento fantastický pobyt na luxusní chatě v hodnotě 80 tisíc korun? To se dozvíte už teď na našem webu www.radiojich.cz, anebo si počkejte, před 7 hodinou budeme konkrétnější. Teď ale Temper City.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Walker, nikoli však Johnny. Na toho ještě příliš brzy. Máme úterý 28.7. Rozhodně, ale máme pro vás další hity pro dobrou náladu. Ty jsou k dispozici 24/7 na rádiových rádiu Jižní Moravy. Po půl sedmé Krištof. Katy Perry a Snoop Dogg. A společnost nám po půl sedmé v úterní ranní jízdě poradila třeba i Kajko. Dochodem, pokud zrovna stídáte a máte čas, mrkněte na náš web www.radiojich.cz. Právě tam získáte nejčerstvější informace o zbrusu nové soutěži, kdy můžete na Rádio Jich získat týdenní pobyt v Tatrách na luxusní chatě pro 6 osob v hodnotě 80 tisíc korun. Mimochodem, další novinky už za chviličku nabídne Vojta, protože přináší krátké jihomoravské zprávy.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun. Jedině Rádio Jich vám...

0: 1000 korun. Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
1: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hezké úterní ráno, Moravo, je 6:30.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Na Hodonínsku a Kyjovsku nakonec větrné elektrárny ve zrychleném režimu nevzniknou. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o vyškrtnutí obou plánovaných akceleračních zón mezi Prušánkami a Dolními Bojanovicemi a také v okolí Moravan. Úřad tak vyhověl připomínkách místních obyvatel, spolků i samospráv. Estakádu na silnici 1/50 u Kunovic čeká na přelomu roku úplná uzavírka. Do té doby zůstane provoz omezený a rychlost snížená na 30 km v hodině. V těchto místech se totiž oproti předpokladu vymění všechny mostní závěry, nikoliv pouze jeden poškozený.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Nabídneme také pohled na aktuální teploty. 15 stupňů Celsia měří Veselí nad Moravou a Hluk. 16 je v Šardicích a Velkých Bílovicích.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: No tak myslím, v neděli měla Anna svátek, takže Anna chladna z rána, dneska se to nějakým způsobem vyplňuje, stejně jako včera, ale ty nadcházející dny budou ukazovat, že i v noci či nad ránem budeme mít teploty na 20 stupňů Celsia.
8: No já jsem dneska vyrazil z domu a trošku jsem se zatřepal, jak mi přeběhl ten mráz po zádech, tak doufám, vidím, že to bude jenom a jenom lepší.
5: Vidím, že máš mikinu.
8: No jasně, tak ty jsi ten člověk, co má rád otevřený okýnka, já to tak potřebuju trochu zventilovat, a nebo si tu svou teplotu právě udržet.
5: Já prostě 15-16 po ránu úplně ideální.
8: Ani mě nehne.
5: Čas na vyvětrání našich domovů, když nás dneska čekají tropické teploty. Teď zpátky ale na cesty na Uhersko-Radišsko ve Zlechově. Připomínáme, havarovalo osobní auto do dopravního značení. Projíždíte tam opatrně. Šťastnou úterní cestu z ranní jízdou rádia.
9: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
6: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
5: 3 minutky po 6:30 nabídneme další hity pro dobrou náladu a za chvíličku vám prozradíme více k faktu, že herec, ale také režisér Jirka Mádl představí film o školním průšvihu.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 98.

0: 6 hodin a 40 minut Taylor Swift, za chviličku Katy Perry a Snoop Dogg nebo Kygo. Milujeme na Moravě letní kina. Co ty, už si navštívil nějaký snímek teďko o letošních prázdninách?
1: Letos se mi ještě nepodařilo.
0: No tak pak pro tebe a naše posluchače mám samozřejmě tip, co vznikne, když se v jedné školní tělocvičně sejdou 4 úplně rozdílní otcové kvůli průšvihu svých synů. Odpověď nabídne nová komedie 6 gramů, která má zítra od 9 večer předpremiéru v letním kině v Boskovicích. Mimochodem jednou z rolí stvárnil Ondra Vetký.
2: No já nejsem policajt.
3: No a co teda jste?
2: No to... Měšťák.
0: No, podezření
1: na... Zdravíme všechny strážníky.
0: Podezření na držení zakázané látky tam svede dohromady Jiřího Mádla, Davida Novotného, Martina Pechláta a teď už i vám známého Ondře Vetkého. Jejich ostrou výměnu názoru bude držet na úzdě ředitelka v podání Lenky Vlasákové. Do Boskovic dorazí také režisér Miroslav Ondruš a herec Jiří Mádl. Do běžných kin film vstoupí 6. srpna. Myslím si, že zaděláru na pořádnou prču.
3: Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
4: Dostaneš do držky.
3: Aha.
5: Já nejsem zlej člověk, ale když se jmenujete Řepa, tak to prostě musíte být hovado.
0: Mám rád české komedie, tedy když se podaří, humoru, říkám si, není nikdy dost, zvlášť když to bude za příjemných letních teplot, krásné spojení, ne?
1: No, já doufám, že to bude minimálně tak dobrý, jak ta ukázka, protože jenom ta už mě naťukla na to, abych si to někde pustil.
0: Jenomže zcela upřímně a ruku na srdíčko, kolikrát v těch ukázkách je to best of z toho samotného filmu.
1: Trailer je trailer, no.
6: Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. Vinařská fotbalová reprezentace vás zve v pátek 31. července do Násedlovic. V 15 hodin startuje fotbalový turnaj mladších přípravek Krtek Cup. V 17:30 odpoledne vypukne zápas vinařské fotbalové reprezentace proti TJ Morava Násedlovice. Čeká vás degustace vín, dražba dresů, tombola i skvělé občerstvení. Výtěžek poputuje na nadační fond Krtek.
7: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pěkný ráno, Morava bude 7, minuta bude 7. Za námi Kaigo, před námi Cher. A v neposlední řadě v pracovně prázdninové ranní jízdě soutěž o dovolenou snů.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Už je to tak, dámy a pánové, ve vysílání rádia jich, rádia Jižní Moravy, Moravy. Dnes startuje nová soutěž, ve které můžete vy, posluchači rádia jich, vyhrát týdenní pobyt v luxusní chatě v Tatrách pro 6 osob v hodnotě 80 tisíc korun. Jedině rádio jich, rádio Jižní Moravy vás vezme na týden do luxusní chaty Medovka ve Slovenských Tatrách. Soutěžíme totiž pobyt pro 6 osob na nádherné chatě Medovka pod Vysokými Tatrami s výhledem na majestátní Kryváň. A jak soutěžit? Velmi jednoduše, stačí uhádnout 4 místy vstupní kód do chaty a dovolenka snů je vaše. Tak například můžete typovat 1111. To znamená, že typujete celý kód. Trefíte se? Šanci typovat vstupní kód budete mít několikrát denně ve vysílání rádií. Stačí po výzvě moderátorů zavolat do studia na 518-345-678, avšak jeden volající může typovat jedenkrát za 72 hodin, tak už teď děkujeme, že toto pravidlo budete respektovat. No a možná si říkáte, že už by to chtělo třeba nějakou nápovědu hned v úvodu, protože je nám naprosto jasné, že je možných několik tisíc kombinací. A proto vám samozřejmě ve vysílání rádiích budeme průběžně i napovídat. Tedy v případě, že si ty dveře neotevřete bez těch nápověd. I to se pochopitelně může stát. Naším cílem není samozřejmě výhra, kterou nelze vyhrát. Rozhodně vás tom nenecháme a když si nebudete vědět rady, tak vám poradíme. Doporučujeme si tipy zapisovat, respektive pečlivě poslouchat rádio, protože nápovědy mohou přijít skutečně kdykoliv a v jakékoliv formě. A co je velmi důležité, první šance typovat bude dnes po 9. hodině. Ano, po 9. hodině dnes na rádiu jich budeme poprvé soutěžit o dovolenou snů v hodnotě 80 tisíc korun. Jinak chata Medovka poskytuje luxus na světové úrovni. 3 podlaží jsou navržená pro oddech, čas s rodinou, ale i soukromí. Chata byla designována švédskými specialisty s důrazem na dokonalý komfort. A krom jiného v té chatě naleznete a bude vám sloužit v případě výhry vymazlené privátní wellness centrum. V zimě si budete moci zatopit třeba i v krbu. V blízkosti jsou i oblíbené lyžařské areály a turistické cíle. No je toho samozřejmě hodně. Podrobnosti naleznete na našem webu www.radioich.cz. No a Medovka je v provozu po celý rok a pokud vyhrajete, a to je na tom podle mě úplně to nejlepší, máte 1 rok na využití pobytu. To znamená, že můžete vyrazit na podzim, v zimě, na jaře i v létě. Zkrátka dobře, kdy se vám to s tou partií lidí bude nejvíce hodit. Tak vám držíme pěsti, po 9. startujeme.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Zpěvačka, herečka Cher v úterní ranní jízdě. Po sedmé dodáme třeba chlapíka jménem Bruno Mars. Z hitů pro dobrou náladu, taky na rádiu jich v úterý 28.7. Ital Damiano David. A nebo Mandra, že ona se smála. Větrné elektrárny se u Prušánek a Moraván stavět nebudou, nabídne už za chviličku více Vojta.

0: 1000 korun. Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz. Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
1: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
2: Co jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
3: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
0: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
4: Za minutu bude 7, hezké letní ráno, Moravo.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Ej, vybral jsem si skvěle, ej, firmu Klimastyle,
5: www.klimastyle.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Větrné elektrárny se u Prušánek a Moravan stavět nebudou a estakádu na silnici 1/50 u Kunovic čeká na přelomu roku úplná uzavírka. Plánované akcelerační zóny pro stavbu větrných elektráren na Hodonínsku a Kyjovsku nakonec nevzniknou. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o jejich vyškrtnutí. Jde konkrétně o zóny označené jako Podkoví na pomezí obcí Prušánky, Nový Poddvorov a Dolní Bojanovice a také o oblast označenou jako Moštěnice mezi Moravany, Skalkou a Vřesovicemi. Lokality byly původně vytipovány pro zrychlenou stavbu větrných nebo solárních elektráren. Proti vymezení zón v blízkosti dotčených obcí se zvedla vlna odporu místních obyvatel, samospráv, vinařů i spolků. Konaly se také referenda. Vytyčení akceleračních zón vyžaduje evropská směrnice. Jejich praktickým cílem je posílení energetické soběstačnosti a zapojení větrného potenciálu, toho má být součástí. Česko totiž zatím patří k zemím, které z větru vyrábí nejméně elektřiny z celé Evropské unie. Estakádu na silnici 1/50 u Kunovic čeká na přelomu roku úplná uzavírka. Do té doby zůstane provoz omezený a rychlost snížená na 30 km v hodině. Ve směru na Brno je uzavřený jeden jízdní pruh a auta projíždí připojovacím pruhem. Ředitelství silnic a dálnic po kontrole rozhodlo, že vymění všechny mostní závěry na celé estakádě, nikoliv pouze jeden poškozený. Zhotovitel už je vybraný, nejvíc času teď zabere výroba nových dílů. Přesný termín uzavírky i objízdné trasy silničáři oznámí předem.
7: Rádio Jih, počasí.
4: Během dne bude polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno, k večeru se začne zase vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty až 31 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně jen kolem 26 stupňů, ve Zlínském kraji dnešní maxima vyšplhají na 28 stupňů. Aktuálně Domanín 17, Břeclav, Lednice, Těšany po 18 stupních Celsia.
0: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
4: Hezké úterní ráno i na cesty. Opatrně na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně na 194. kilometru směrem od Jihlavy srazilo nákladní auto Zvěř. Vozidlo blokuje jeden pruh, počítejte se silným provozem. Začíná se pomalu, ale jistě tvořit kolona. Tak opatrně si hem šťastnou úterní cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Tady je slibovaný Bruno Mars. No a za chviličku.

0: život, viva la vida. 7 hodin a 10 minut, krásné ráno, Moravo. Je tady úterý 28. července a to značí, že svátek má Viktor. Tak gratulace po ránu míří na Břeclavsko, kde máme 93 Viktorů. Uhersko, Hradišsko hlásí 132 dnešních oslavenců a gratulace z ranní zdy rádích míří třeba i na Zlínsko, kde jich máme 123. Jméno Viktor zní tvrdě a je také jménem pro tvrdého chlapa. Nositel jména Viktor je rozený vítězem, může se stát úspěšným v profesním i soukromém životě. Tak blahopřejeme a přejeme, aby i v úterý 28. byli Viktorové úspěšní, ať už profesním nebo soukromém životě. Za chviličku pro vás, pánové, hudební dáreček Ital, Damiano David a jeho The First Time. Dina a Laura, to jsou jména zase vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak hafanům a kočičkám všechno nej. Pojďme do historie, pojďme se podívat na nějakou tu zajímavost. Psal se 28. červenec roku 1858, když britský úředník William James Herschel poprvé použil jako identifikační nástroj otisky prstů. Nešlo o žádnou kriminální činnost, naopak nimi nechal potvrdit obchodní smlouvu v Indii, aby druhá strana nemohla později zpochybnit. Až časem si uvědomil, že otisky jsou u každého člověka jedinečné a mohou spolehlivě potvrdit jeho totožnost. Z obyčejného podpisu se tak zrodil jeden ze základních nástrojů moderní kriminalistiky i dnešních technologií, ale to už bylo zase o jiných lidech než o britském úředníkovi Williamu Jamesi Herschelovi. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Z 79 lidí na palubě přežili jen 3. Oběti neštěstí si dnes připomenou pietním setkáním přímo u místa havárie. Cesta údajně probíhala úplně bez problému. Letoun přiletěl nad Brnem, nad Hodonínem. O 9:30 se přiblížil k Bratislavě a tady podle oficiální verze následného vyšetřování začíná celý řetězec tragických omylů a osudových chyb, nejenom posádky. Obrovské štěstí měl tehdy populární slovenský zpěvák Pavol Hamel. Po koncertě v Praze dlouho do noci slavil a údajně unavený alkoholem druhý den v odbavovací hale ruzinského letiště tvrdě usnul. Letadlo odletělo bez něho a on se tak po druhé narodil. Tolik tady lehký pohled do historie, zpátky Viktorům, již mají po celý dnešní den svátek. 12,5 minuty po 7 hodině posíláme slibovaný hudební dáreček z úterní ranní jízdy. Dobré ráno, Moravo.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 7, Mandra Žilna se smála. No ač to vezmeme tak nějak jako kolem a kolem, tak i v tomto případě nakonec ten úsměv na tváři přece jenom je.
1: Je to tak, protože život píše příběhy, které by možná nezvládli ani ti nejlepší scénáristi. Představte si, že vám lékaři po vážné nehodě řeknou, že už nikdy nebudete chodit.
0: To nechceš slyšet.
1: Přesně to si před 3 lety vyslechl Australan Fletcher Crowley. Místo toho, aby se ale i přes tuhle diagnózu vzdal svého snu o cestování, tak vyrazil na 3měsíční cestu kolem světa, a to se svým kamarádem. Právě tenhle ten jeho přítel ho vynesl například 268 schodů k soše velkého Budhy v Hongkongu, společně skákali paragliding, skočili do moře, vystupovali nahory napříč Evropou, Asií, Afrikou, Jižní Amerikou, a celá tahle ta jejich cesta vlastně ukázala, že s pomocí druhých a s trochu odhodlání nemusí být ani onen invalidní vozík překážkou k velkým světovým dobrodružstvím. Možná je to taková připomínka, že někdy stačí jeden dobrý kamarád, aby se nemožné stalo možným. Pravda, už to známe dlouho, že pár přátel stačí mít.
0: No, to asi zřejmě inspirovalo i Michala Davida, že?
1: No, možná už tehdy byl nadčasový.
0: No, rozhodně stojí za to mít ty přátelé. Těžko se dneska v uvozovkách hledají nebo vytvářejí, to prostě chce čas, že? No schválně si řekněte, kolik pravých přátel máte. Myslím si, že mnozí bychom je spočítali na prstech jedné ruky.
1: Těch levých bude víc, říkáš, jo?
0: Říkáš ty v tomto případě. 7:22, pokračujeme v úterní ranní jízdě. Hezké ráno, Moravo. Ať se vám daří.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní raní s Mikolas Josef. Dobré ráno, Moravo. Za chvíličku Lilywood and the Prick a Prayer in C. Taky Shakira. Nebo kapela Desmos. I dneska tady v úterý 28.7. se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Už za chvíličku nabídne Vojta krátké jihomoravské zprávy. Zkontrolujeme ranní moravské teploty a zavítáme za vámi na cesty. Ale taky na koupaliště.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
2: Do zahrady věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Každý už tam bude?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Hezké úterní ráno, Moravo, nabízíme přesný čas. Máme minutku po půl osmé.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Od nového roku se má vrátit daňové zvýhodnění vína jako daru. To bylo zrušeno v roce 2023 tehdejší vládou. Vinaři si od tohoto kroku slibují posílení prodeje, ve hře je ale zároveň i zavedení spotřební daně na tichá vína. Hasiči po 18 dnech opustili požářiště vyhořelé budovy 34 ve Zlíně. Torzo objektu v bývalém areálu Svit předali majiteli, který teď může zahájit demolici. Zdraví nebezpečné části budovy musí odstranit do 6 týdnů, celý objekt pak nejpozději do 15. prosince.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Zkontrolujeme taky aktuální teploty. Zlín a Radiov hlásí 16, Otrokovice 17, Sedlec u Mikulova 19 stupňů Celsia.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: A znovu taky na cesty, konkrétně na dálnici D1 a D2. Připomínáme, na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně na 194. kilometru směrem od Jihlavy srazilo nákladní auto lesní zvěř. Vozidlo blokuje jeden pruh. Počítejte se silným provozem a také s nárazovou kolonou. A na D2 mezi 24. a 25. kilometrem směrem od Brna na Břeclav probíhá oprava povrchu vozovky. Počítejte také s omezením. Šťastnou úterní cestu.

René, já a Rudolf chodíváme na golf, ale že bychom tam našli taková zvířátka, o kterých už za chviličku bude řeč. Je to tak, vydáme se na golfový pažit, zahrajeme si golf, no a budeme čučet, co všechno tam můžeme najít. Jsou zvířata, které by člověk načel maximálně někde v pralese, anebo v zoo, ne na greenu.

0: 7.40, tedy 7 hodin a 40 minut v úterní ranní s Eminem, za chvíličku Shakira. Pojďme se na chvíličku věnovat golfu, jaký je tvůj handicap?
1: Na hlavu.
0: Ty nehraješ, dobře. Ty nehraješ golf, ale dokážeš si to představit, ne?
1: No, zelený, to je to, krásně, jak se musíš trefit do díry.
0: Krásně střižený trávníček. Golfové hole.
1: Ano, držel autíčka, jsem v ruce.
0: Dokonce, jo.
1: Ano, dokonce jsem to zkoušel.
0: Jo. No a viděl jsi to, jak se to prostě hraje, ne?
1: No, tuším.
0: No, takže se tam pohybují akorát ti lidé, že?
1: Vozítka.
0: Přesně tak. V uvozovkách, jak tomu někdo říká, podrštaškách, tam někdo nosí ty beginy, ty golfové hole v těch pytlách. Nečekal bys tam, že se tam potkáš s nějakým zvířátkem?
1: No, viděl jsem nějaký americký turnaj, kde mají třeba na Floridě aligátory.
0: Dobře, a teď jsme v Británii, tak co bys tam očekával za zvíře, když už byste...
1: Lišku, zajíce? Lišku, zajíce. Něco takového by tam mohlo žít.
0: No, myslím si, že tyto golfisté v Británii zažili úplně jiné setkání, které by spíš možná čekali v Austrálii, a to ti může napovědět, tak lokám to není.
1: Safra.
0: No,
1: ježura, australská.
0: Ne, během jediného týdne našli na hřišti téměř dvoumetrové hrozníše. První objevila 13-letá dívka, které míček zapadlo vysoké trávy přímo vedle stočeného hada, to prostě nechceš. Naštěstí vedoucí toho dětského kurzu shodou okolností profesionální golfista z Austrálie byl na to zvyklý.
1: No tak ten byl jako doma.
0: Ho pomocí hole jakože odsunul, aby si mohli vzít ten míček. Dokonce následně toho hada převezl do prodejny se zvířaty a o týden později se objevil druhý had, jen asi 6 metrů od stejného místa. Ten už se bránil, syčel a po zachránci dokonce několikrát vystartoval. Odborníci se domnívají, že šlo o domácí mazlíčky, kterých se jejich majitel nezákonně zbavil. Podle expertů navíc není vyloučeno, že se v okolí hřiště mohou ukrývat i další hadi. To si prostě jdeš zahrát golf, ztratíš míček, jdeš a najednou...
1: Ztratíš míček, najdeš hada. Ale teď si vem, někteří lidi, mě třeba osobně hadí jako takový moc nevadí, samozřejmě, když vidím něco jedovatýho, tak z toho nejsem nadšený, ale sáhnout si
0: nebavíme
1: jako na nějakou...
0: Nebavíme se o 40 cm krajdu, to je v pohodě, že?
1: Ale máš lidi, kteří mají z hadu vyloženě panickou hrůzu a teď si jdeš jako
0: taky
1: zahrát
0: golf. Taky to nevyhledávám jako setkání s nima, jo?
1: Když si zahrát golf, zarelaxovat si a ještě ti z toho švihne.
0: No tak typické chování hroznýše, potom to určitě prostě miluje golf, no. Tak možná to byl jenom divák.
1: Chtěl jsi zasportovat.
0: Vypadá to tak.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: It was me, krásné úterní ráno z raní z Rádia X. Za 10 minut bude 8. A když jsou tady ty letní prázdniny, tak si pojďme zahrát o dovolenou snů.
1: Vyhrajte s Rádiem X týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Přesně řečeno, dámy a pánové, pojďme si představit v raní jízdě Rádia X další soutěž, která bude součástí vysílání Rádia X. A je jen otázkou času, jak dlouho, respektive záleží to jen a jen na vás, protože i vy v tomto případě budete hrát samozřejmě hlavní roli. Ale pěkně postupně ve vysílání Rádia X právě startuje nová soutěž, ve které můžete vyhrát týdenní pobyt v luxusní chatě v Tatrách pro 6 osob v hodnotě 80 tisíc korun. Jedině Rádio X, Rádio Jižní Moravy vás vezme na týden do luxusní chaty Medovka ve Slovenských Tatrách. Soutěžíme totiž o pobyt pro 6 osob na nádherné chatě Medovka pod Vysokými Tatrami s výhledem na majestátní Kryváň. A jak soutěžit? Velmi jednoduše. Stačí, když uhádnete 4-místný vstupní kód do chaty, například 1111. I to může být ten správný kód. To znamená samozřejmě, že typujete celý kód, ale předpokládejme, že to nebude zrovna tady tento, ale klidně ho vyzkoušet můžete. Je to jen a jen na vás. Šanci typovat vstupní kód budete mít hned několikrát denně ve vysílání Rádia X. Stačí po výzvě moderátorů zavolat do studia na 518-345-678, avšak jeden volající může typovat jedenkrát za 72 hodin. Už teď dopředu děkujeme za respektování tohoto pravidla. No a možná, že už teď někteří z vás to spočítali, že těch možností, těch kombinací, jak otevřít tu chatu, je několik tisíc. Ano. Tak v případě, že byste si náhodou neporadili, tak nějakým způsobem budeme ve vysílání rády a jich průběžně i napovídat. Tedy fakt, když to budete potřebovat, protože samozřejmě, že naším cílem není výhra, kterou nelze vyhrát. My vás v tom rozhodně nenecháme, ale může se taky stát, že někdo bude mít tak obrovské štěstí, že na první dobrou nabídne hned tu správnou kombinaci. A první šanci typovat budete mít dnes po 9. hodině. Doporučujeme si typy zapisovat, respektive pečlivě poslouchat rádio jich, protože nápovědy mohou přijít skutečně kdykoliv a v jakékoliv formě. Chata Medovka poskytuje mimochodem luxus na světové úrovni. 3 podlaží jsou navržená pro oddych, čas s rodinou i soukromí. Chata byla designována švédskými specialisty s důrazy na dokonalý komfort. No a podrobnosti naleznete na našem webu www.radioich.cz. Tak kdybyste chtěli vymazlené privátní wellness centrum, v zimě třeba použitý krb, v blízkosti oblíbené lyžařské areály a turistické cíle, tak rozhodně vřele doporučujeme zapojit se do této soutěže. Jinak Medovka je v provozu po celý rok a pokud vyhrajete, máte jeden rok na využití toho pobytu. To znamená, že můžete vyrazit na podzim, zimě, na jaře nebo třeba v létě. Záleží, jak se s vaší partií domluvíte. Tak co, budete hrát s námi o dovolenou snů? www.radioich.cz. Podrobnosti už teď na našem webu. Luxusní chata v Tatrách pro 6 osob. Dovolená snů v hodnotě 80 tisíc korun. To vám nabízí Rádio X, Rádio Jižní Moravy.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Kár, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Rádio X. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Těsně před osmou Desmod, Neural mi jaký som. Po osmé hodině v raní zděrárik Masterboy a muzika z let 90. Feel the heat of the night. Trošku to rozjedem na startu další hodinky úterní raní s desatem 28. července. Přidají se i tedy svým. Či poetika. Hasiči po 18 dnech opustili požářiště vyhořelé budovy 34 ve Zlíně. I o tom budou další úterní jihomoravské zprávy. A nezapomeňte na tu čerstvě spuštěnou soutěž.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.

0: 29. srpna od 15 hodin.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Máme minutu po 8 hodině, přejeme hezké úterní ráno.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Od nového roku se má vrátit daňové zvýhodnění vína jako daru a hasiči po 18 dnech opustili požářiště vyhořelé budovy 34 ve Zlíně. Od nového roku se má vrátit daňové zvýhodnění vína jako daru. To bylo zrušeno v roce 2023 tehdejší vládou. Některá vinařství kvůli tomu přišla až o 35% prodejů v dané oblasti. Vinaři si od tohoto kroku slibují posílení prodeje, zároveň ale nervózně vyhlížejí další potenciální změnu. Ve hře je totiž zavedení spotřební daně na tichá vína, které bude předmětem jednání současné vlády. Koaliční partneři však na tuto problematiku zatím nemají jednotný názor. Hasiči po 18 dnech opustili požářiště vyhořelé budovy 34 ve Zlíně. Torzo objektu v bývalém areálu Svit předali majiteli, který teď může zahájit demolici. Zdraví nebezpečné části budovy musí odstranit do 6 týdnů, celý objekt pak nejpozději do 15. prosince. Už příští týden by na místo měla dorazit těžká technika a začít příprava demolice. Policie i hasiči dál zjišťují příčinu požáru i výši škody, vyšetřování potrvá ještě několik měsíců.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Letní počasí pokračuje, během dne bude polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty až tropických 31 stupňů Celsia, i když na severu kraje lokálně jen kolem letních 26 stupňů. Maximálně 28 namizíte ve Zlínském kraji. A teď 3 minutky po 8 hodině Kyjov, Následlovice, Ladná, Vlčnov 19 stupňů.
4: Pronájem vozu škody.

0: nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: Míříme na dálnici D1 na 192. kilometru směrem od Jihlavy na Brno. Leží mezi jízdními pruhy Hadice. Projíždějte opatrně. Na D2 mezi 24. a 25. kilometrem směrem od Brna na Břeclav probíhá oprava povrchu vozovky. I tady počítejte s omezením. A připomínáme na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně na 194. kilometru směrem od Jihlavy. Srazilo nákladní auto zvěř. Vozidlo blokuje jeden pruh. Počítejte i nadále se silným provozem. Šťastnou úterní cestu.
1: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
2: Tak jak jsme slyšeli v aktuální předpovědi počasí, dnes až 31 stupňů Celsia a nadcházející dny bude ještě teplej a teplej. Ano, je léto, ale že bychom měli zase očekávat až supertropických 35, 37, 38 stupňů Celsia, to je docela mazec. A tak se podíváme na vedra ve městech, jež už dávno nejsou jen nepříjemností. Mimochodem prim, co nevidět, bude hrát město Hodonín. Více prozradíme, co nevidět, teď zpátky k hitům pro dobrou náladu. Tady je muzika z let 90. Masterboy a Feel the Heat of the Night.

0: 8 hodin 11 minut, tedy svým úterní raní z Dobré ráno Moravo, co nevět Green Day a nebo Lost Frequencies. I dneska, jak už zaznělo v předpovědi počasí, bude krásně teploučko, místy až tropické teploty, ale dny nadcházející nabídnou i super tropické teploty. A to se to v těch obcích a městech zase kolikrát v ulicích nebude dát ani vydržet. Vedra ve městech totiž už dávno nejsou jen nepříjemností. Když teploty míří ke 40, mohou být pro část lidí přímo nebezpečná. Nejvíc ohrožují seniory, malé děti, chronicky nemocné, lidi bez domova nebo domácnosti, které si nemohou dovolit klimatizaci a nebo které ji třeba ze zdravotních důvodů odmítají. Města většinou reagují kropením ulic, mlžítky nebo otevřením klimatizovaných prostor. Ucelený plán, který by přesně určil, jak mají během veder postupovat záchranáři, sociální služby nebo úřady, ale Brno ani většina okresních měst na Jižní Moravě zatím docela překvapivě nemají. Podle odborníků přitom budou podobné vlny horka stále častější. A nejde jen o úžeh. Vysoké teploty zatěžují srdce, ledviny i mozek a mohou zhoršovat také kvalitu ovzduší nebo prodlužovat pilovou sezónu. Čísla jsou poměrně varovná. Při vlnách veder v letech 2015 až 18 umíralo v Česku denně až o 100 lidí více než obvykle. Jen v roce 24 pak podle Masarykovy univerzity souviselo horko s úmrtím 544 lidí. Ucelený plán by ale přece jen mohl být, minimálně se na něm bude pracovat a průkopníkem by se mohl stát Hodonín. Ten má společně s rakouským městem La Andertaya připravit krizový plán, který určí, jak včas pomoci nejohroženějším obyvatelům. Zkušenosti z projektu by pak mohla využít i další města v kraji. Brno sází zatím hlavně na zeleň, pítka zelené střechy nebo zadržování dešťové vody, tedy v případě, že nějaká je, že? Při předchozích vedrech také otevřelo klimatizování rytířský sál na Nové radnici. Podle odborníků je to ale teprve začátek a podobných míst bude potřeba mnohem více, jak budou přibývat ne horké dny, ale úplně spálené dny, kdy teploty budou šplhat nad supertropických 35 stupňů Celsia.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 8 hodině, přejeme krásné úterní ráno, místy se slunečními paprsky, Lost Frequency za námi, před námi Poetika a Blízko, anebo Madonna a Music, zkrátka dobře další hity pro dobrou náladu. Už troubějí, už troubějí, USA medvědi.
1: Já nevím, co na to mám říct, protože tohle to bylo...
0: Řekni, proč to bylo.
1: Tohle to bylo kvůli tomu, že my se vydáváme do Ameriky, konkrétně do Colorada, kde se lidem stalo to, co občas potká každého z nás. V noci je budí někdo nebo něco zvenku. Byla z toho taková bezesná noc, během které někdo lidem schválně celou noc troubil pod okny. Ráno byli všichni překvapení, že za to mohl medvěd. Ten, který vlezl do odemčeného auta, pak se v něm sám chudák zamkl a nemohl se dostat ven. Takže samozřejmě nastala zvířecí panika. Medvěd se snažil uvnitř nějakým způsobem pohybovat, opakovaně mačkal klaxon, dokonce zaktivoval i airbag a pořádně poničil celý interiér. Nakonec ho teda chudáka ráno zachránil místní chlapík, který auto otevřel bezpečně pomocí lana, tak aby mohl ze vzdálenosti jenom sledovat, až Méďa Béďa vyběhne. A tady ve státě Colorado prý nejsou podobné situace s medvědy až takovou výjimkou. Podle tamní organizace se podobných medvědích vloupaček do aut dějí stovky až tisíce. Já bych ale chtěl vidět překvapený výraz toho pána majitele auta, který ráno jako třeba jel do práce a teď tam vidí medvěda.
0: To já si taky, já teď si představ, že by v tom autě nechal klíček, byl by to medvěd od Berousku, však ten by si zajel třeba někam, já nevím, k McDonaldovi nebo něco, ne?
1: No, tam by ho naporcovali, tam by mu to nedoporučoval.
0: Ne, to ne. Taky takové příběhy se můžou stát. My máme Poetiku velmi blízko, stejně jako máme velmi blízko další soutěž v úterní ranní jízdě, tak díky, že jste s námi.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: to nevidět, třeba Alize. Po půl deváté i Olivia Rodrigo. A potěšíme i příznivce kapely Jelen. Před muzikou další krátké jihomoravské zprávy, zatem 28.7. nabídneme aktuální pohled na hradní moravské teploty. Zavítáme za vámi i na cesty, třeba taky na Znojemsko, na silnici 2. třídy číslo 413 máme hlášenu dopravní nehodu. No a nabídneme i soutěž.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině rád.

0: 1000 korun. Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Zatart, opravdový elektrospecialista.
4: Do zahrady Věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hezké úterní ráno, Moravo, je 8:30.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Na Hodonínsku a Kyjovsku nakonec větrné elektrárny ve zrychleném režimu nevzniknou. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o vyškrtnutí obou plánovaných akceleračních zón mezi Prušánkami a Dolními Bojanovicemi a také v okolí Moravan. Úřad tak vyhověl připomínkám místních obyvatel, spolků i samospráv. Estakádu na silnici 1/50 u Kunovic čeká na přelomu roku úplná uzavírka. Do té doby zůstane provoz omezený a rychlost snížená na 30 km v hodině. V těchto místech se totiž oproti předpokladu vymění všechny mostní závěry, nikoli pouze jeden poškozený.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: A o 8:30 ráno nabízíme také aktuální teploty. 19 stupňů Celsia měří Těmice, Lednice a Topolná, 20 Veselí nad Moravou.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Na Znojemsku mezi Prosiměřicemi a Suchohrdly na příjezdu do Těšetic zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Počítejte proto s omezením provozu. A na D1 na 192. kilometru směrem od Jihlavy na Brno stále leží mezi jízdními pruhy Hadice, tak projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
6: Tak už co nevidět, spustíme opět a znovu soutěž. Dejte si pozor na jazyk, ve hře další vstupenky na Den princezen a rytířů, jež se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Teď skoro 2 minutky po 8:30 z úterní ranní jízdy zpěvačka Alize.

0: Rodrigo, čas 8.39, čas úterý 28.7 na soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Zámek Slavkov u Brna v sobotu 8. srpna zaplní princezny, rytíři a zábava pro celou rodinu. Vystoupí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipops nebo kouzelník Pavel Kožíšek. Vy můžete být u toho. Máme pro vás dva lupeny na Den princezen a rytířů, jež se uskuteční, jak už jsme říkali, 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Ideálně vyrazit s vaším dítkem. Tak volejte na 518-345-678. Pěkné ráno přejeme komu?
2: Zdeněk.
0: Zdeněk volá odkud?
2: Z Brna.
0: Zdeněk, prosím tě, dej si potichu rádio, ať nám to nepozbí. Děkuji moc. Super. Tak, že by už teď to bylo lepší.
2: Slyšíme slyší?
0: Ano, snad to je lepší. Takže VZP říkali dva lupeny na Den princezen a rytířů. Musím se zeptat, pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Ano.
0: Super, tak jsi připraven?
2: Ano.
0: Tak ano, už nepoužívej, jdeme na to. Chtěl ses stát někdy rytířem?
2: Takový myšlenky jsem nikdy neměl.
0: Mají rytíři meč?
2: Tak to úplně netuším, ale snad možná nevím.
0: Nosí kovovou výzbroj, respektive nějakou takovou ochranu?
2: Tak určitě. To musí být.
0: A viděl jsi film Příběh rytíře?
2: O takovým filmu jsem nikdy neslyšel.
0: Dobře ty, my ti blahopřejeme. Dvě vstupenky na Den princezen a rytířů jsou tvoje. Užij si to, zůstane na drátku, měj se hezky, čau, čau.
2: Děkuji, ahoj.
0: Ono to zprvu vypadalo, že nevolá, myslím, říká z Brna po vodě, že?
3: No, ano.
0: Vypadalo, kdyby volal z Marsu.
3: Dejte sami.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12 minut a bude 9. Camila Cabello, Shawn Mendes a Señorita. Hezké úterní ráno, Moravo.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Neuvěřitelné se stává skutečností. Hrajeme, dámy a pánové, o dovolenou snu. Vyhrát totiž můžete týdenní pobyt pro 6 lidí v luxusní chatě Berovka pod Vysokými Tatrami v hodnotě 80 tisíc korun. A jak získat, jak ulovit dovolenou snu, je potřeba si otevřít dveře od chaty. Stačí tedy uhádnout 4-místný vstupní kód do chaty, ku příkladu 1111. Ovšem, jestli tento kód bude fungovat, toť otázka. Typovat ale rozhodně budete vždy všechna 4 čísla. A typovat budete moci vždy po výzvě moderátora. Jakmile řekneme, volejte k nám sem do studia na 518-345-678, tak nám zavoláte a zkusíte ten správný kód. První šance v nové soutěži přijde už co nevidět. Přesně řečeno po 9. hodině. Tak uvidíme, jestli se vám zadaří, protože šance, že někdo z vás nabídne ten správný kód, řekneme si to upřímně, je sice malá, protože možností je neuvěřitelné množství, ale ta šance, že někdo nabídne ten správný kód, tady přece jenom je. No a kdyby náhodou jste tápali, tak buďte v klidu, my rozhodně budeme ve vysílání rádia jich postupně napovídat. Jedno jediné pravidlo tady platí, každý posluchač může typovat jednou za 72 hodin, tak už teď děkujeme, že toto pravidlo budete dodržovat. Tak poslouchejte pozorně, protože jednak si můžete zapisovat ty tipy a jedna kona nápověda vlastně může přijít kdykoliv.
1: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
0: Podrobnosti o soutěži na našem webu www.radiojih.cz. A teď už Kelly Rowland a DJ David Guetta.

0: Calvin Harris a How Deep Is Your Love. Po 9. hodině Erik Pritz na playlistu Rádia Jich, Rádia Jižní Moravy. Přidá se v Čafárna a Perpetuum Mobile. Stejně jako Dermot Kennedy. Estakáru na silnici první třídy číslo 50 u Kunovic čeká na přelomu roku úplná uzavírka. Více nabídnou úterní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující slunečné počasí, letní až tropické teploty. Aby těch slibů nebylo málo, nabízíme novou soutěž na Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jih.

0: Radio Jih.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
3: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
4: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
5: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner.

0: cesty 1/50 u Kunovic čeká na přelomu roku úplná uzavírka. Plánované akcelerační zóny pro stavbu větrných elektráren na Hodonínsku a Kyjovsku nakonec nevzniknou. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o jejich vyškrtnutí. Jde konkrétně o zóny označené jako Podkoví na pomezí obcí Prušánky, Nový Poddvorov a Dolní Bojanovice a také o oblast označenou jako Moštěnice mezi Moravany, Skalkou a Vřesovicemi. Lokality byly původně vytipovány pro zrychlenou stavbu větrných nebo solárních elektráren. Proti vymezení zón v blízkosti dotčených obcí se zvedla vlna odporu místních obyvatel, samospráv, vinařů i spolků. Konala se také referenda. Vytyčení akceleračních zón vyžaduje evropská směrnice. Jejich praktickým cílem je posílení energetické soběstačnosti a zapojení větrného potenciálu, toho má být součástí. Česko totiž zatím patří k zemím, které z větru vyrábí nejméně elektřiny z celé Evropské unie. Estakádu na silnici 1/50 u Kunovic čeká na přelomu roku úplná uzavírka. Do té doby zůstane provoz omezený a rychlost snížená na 30 km v hodině. Ve směru na Brno je uzavřený jeden jízdní pruh a auta projíždějí připojovacím pruhem. Ředitelství silnic a dálnic po kontrole rozhodlo, že vymění všechny mostní závěry na celé estakádě, nikoliv pouze jeden poškozený. Zhotovitel už je vybraný, nejvíc času teď zabere výroba nových dílů. Přesný termín uzavírky i objízdné trasy silničáři oznámí předem.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Ano, je tady léto, před námi další letní den a tak se ohřejeme dnes. Rtutě teploměru ukáží až na tropických 31 stupňů Celsia, i když na severu Jihomoravského kraje rtutě teploměru ukáží maximálně na 26 stupňů, ve Zlínském kraji denní maxima 28. K tomu během dne polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno, ale k večeru se začne zase vyjasňovat. Aktuální teploty minutku po 9. Kyjov, Následlovice po 20 stupních Celsia, Klentnice, Slavkov u Brna 21.
3: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: Na D2 na 59. kilometru směrem od Brna na Bratislavu stojí u hranice nepojízdné osobní auto, tak projíždějte opatrně. Šťastnou úterní cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 minut po 9. Oli Mars, Florida, Troublemaker, co nevidět, Evča Farna a přidám ještě jednu babu, Verču, ahoj.
1: Ahoj.
0: No ale teďko malinká hádanka, jo?
1: Ano.
0: Dokážu vás rozesmát, napodobit váš hlas a někdy si osvojí i slovník, za který by se červenal nejeden dospělý.
1: Papoušci.
0: O jakém zvířátku, nech mě to doříct, je teďkom řeč.
1: Papoušek.
0: Dobře, a
1: děkuju.
0: Co provedla pětice mimořádně chytrých papoušků v jedné britské zoo, vám prozradíme, stejně jako vám v této hodince nabídneme, dámy a pánové, soutěž o dovolenou snu v hodnotě 80 tisíc korun.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Mata Fix a Big City Life. 9:15, díky, že posloucháte i v úterý 28. července Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy. No, už jsme to nakousli, dokážu vás rozesmát, napodobit váš hlas a někdy si osvojí i slovník, za který by se červenal nejeden dospělý. Ano, řeč je o...
1: Papouští.
0: No a my jsme se teďkom, nebo my jsme vám slibili, že prozradíme, co provedla pětice mimořádně chytrých papoušků v jedné britské zoo. Říká se zprostý jak dlaždič, že? To jsme asi slyšeli mnozí.
1: Ano.
0: A není to jenom o dlaždičích, jako já bych je neházal všechny do jednoho pytle. Ale v jedné britské zoo by klidně mohli říkat zprostý jako papoušek. Pět žaků tam totiž před několika lety tak nadávalo návštěvníkům, že zaměstnanci raději rozdělili. Ptáci se navzájem hecovali a čím více lidé smáli, tím větší slovní zásobu předváděli. Podle vědců je to velmi prý jednoduché, papoušek něco řekne, člověk se zasměje a opeřenec si pomyslí, výborně, toto funguje. Pozornost je pro něj odměnou, takže stejný výraz použije znovu. Žakové jsou totiž velmi chytří, dobře napodobují lidskou řeč a citlivě vnímají i tón hlasu. Otázkou zůstává, jestli věděli papoušci, co říkají, že? Nebo ježiš, jen jestli, kterým slovem návštěvníky zaručeně pobavili. Ano, už je to trošičku vousatá záležitost, ale na stranu druhou nutno podotknout, že papoušci jsou i v mnohých rodinách a kde jaký majitel by mohl vykládat o nějaké trapné situaci, no, kdy přijde zrovna nějaká ta návštěva, že? A zrovna ten papoušek je, vy tady máte papouška, no, jak se jmenuje Pepík. Pepíku, řekni dobrý den. Dobrý den. A co by nám ještě tak Pepíček mohl říct? Pepíčko, co říká ten majitel často? Dobrý den. Jo, takže v tomto ale ty parťáci prostě bylo jich pět, jo?
1: A takový exibouši.
0: Fungovali prostě navzájem, jeden něco řekl, ty lidi se tomu začali smát, tak ty papoušci začali hecovat toho to dalšího a takto to prostě fungovalo. To prostě chceš navštěvovat, ale evidentně prostě museli je rozdělit, což nelíbě prý nesli, ale mají se jako fajn.
1: Máš pětičlenou vtipnou partu, pak tě rozdělí, no co z toho máš?
0: No, pět papoušků, nehledě na to, jak každý byl krásný, jinak barevný, mám tady fotku. No byla to parádička. Chudáci, užili si potom slušné samotky. My budeme rozhodně pokračovat s hity pro dobrou náladu, protože co nevidět, se přiblíží ta soutěž o luxusní dovolenou v hodnotě 80 000 korun. Bude tady s námi soutěž o týdenní pobyt v Tatrách.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9.29 na rádiu ich Britney Spears. Ups, I did it again. Za chviličku nalijeme malinovej syrop s kapelou Miraj. No a když tady máme to léto, když jsou tady ty prázdniny, doba dovolený, tak vám, dámy a pánové, na rádiu ich rádiu Jižní Moravy nabízíme z Brusu novou soutěž o doslova do písmene dovolenou snů.
1: Vyhrajte s rádiem ich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
2: Je to tak a nejinak hrajeme o týdenní pobyt v Tatrách na luxusní chatě Medovka pro 6 osob v hodnotě 80 tisíc korun. Ty bys nám určitě k té chatě, Luky, něco řekl, že jo?
0: Velmi rád, protože když jsem viděl ty fotky, mimochodem www.radioich.cz, přes tento web, nejenom, že se dozvíte veškeré informace, ale dostanete se i k té chatě a ta chata Medovka poskytuje fakt luxus. Nebojím se použít spojení na světové úrovni. 3 podlaží jsou navržená pro oddych, času s rodinou i soukromí. Chata byla designována švédskými specialisty s důrazy na dokonalý komfort. No a teď si představte, že tam máte vymazlené privátní wellness centrum, plně vybavenou kuchyni. Máte tam v blízkosti oblíbené lyžařské areály, turistické cíle. Když se rozhodnete chatu využít v zimě, určitě využijete i krb. A to bych se velmi rád dostal k tomu, že Medovka je v provozu po celý rok. A pokud vyhrajete, máte celý rok na využití pobytu. To znamená, můžete vyrazit na podzim, zimě, na jaře i v létě. To je naprostá fantazie. Prostě dáte do kupitu grupu lidí a vyberete si, které roční období je pro vás nejlepší.
2: Já se loučím. No ale abyste tenhle luxusní pobyt vyhráli, tak vaším úkolem je tipnout si 4-místný číselný kód od vstupních dveří chaty Medovka. Takže například 1111.
0: No a my víme, že samozřejmě těch možností je celá řada, jsou jich tisíce. Tak my to chviličku necháme na vás, protože já jsem to říkal v předchozím vstupu, upřímně, je malá pravděpodobnost, že někdo se trefí, ale stát se to samozřejmě
2: jasně,
0: může.
2: Stát se to může, no.
0: Necháme to na vás, jo, jestli si ty dveře otevřete nebo ne, ale kdyby náhodou prostě to začalo nějakým způsobem pokulhávat, tak my vám samozřejmě budeme nabízet jednotlivé nápovědy, proto vřele doporučujeme poslouchat pořád rádio, jich rádio Jižní Moravy, nejenom, že si můžete zapisovat ty tipy, ale hlavně ona totiž ta nápověda k té luxusní dovolené může přijít kdykoliv.
2: Je to tak.
0: No a teď už to necháme asi na našich posluchačích, ne?
2: Tak jo, takže pokud chcete vyhrát tento týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun, tak volejte právě teď k nám sem do studia na
0: 518-345-678. Telefonní linku jsme právě teď aktivovali a bylo by to fakt teda halus, kdyby to někdo trefil, kdyby si prostě někdo tu chatu otevřel. Ještě jedno pravidlo bych zmínil, tipovat můžete jednou za 72 hodin, tak poprosíme dodržovat toto jedno jediné pravidlo. A teď už pojďme k našemu posluchači či posluchačce. Hezké dopoledne. Halo, halo, tady rádio ich rádio Jižní Moravy, koho pak tam máme?
3: Michal, Nová Lhota.
0: Michal z Nové Lhoty volá. Michal, kdy jsi byl naposledy na dovolené?
3: Loni.
0: A prozradíš nám kde?
3: Geta 3.
0: No vidíš to, tak ty to tam znáš. Tak pojďme otevřít tu chatu a můžeš tam je znova.
3: Zkusíme 2, 6, 5, 4.
0: Rozuměl jsem dobře. 2, 6, 5, 4?
3: Ano.
0: Otevřou se dvířka, anebo ne? Michael, bohužel, ten první to vám vždycky nejtěžší, ale rozhodně ti moc děkujeme za tip. Měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Čau, čau. 72 hodin, pokud to nikdo neotevře dřív, můžeš to klíďo, píďo, zkusit znova.
2: No. Já jsem teďka přemýšlela nad tím.
0: Koho bys vzala sebou, že?
2: Ne, no, to tam už jsem taky byla.
0: Ne, to už víš, koho bys vzala sebou. Protože vem si, že někdo z našich posluchačů nebo posluchaček vyhraje a teď ta chata je pro 6 osob. Kdo si zaslouží s tebou si užít takový luxus?
2: No nevím, to bych musela popřemýšlet, s kým bych tak jako byla schopná být týden v 6.
0: Jako ty mě chceš říct, že nedokáže říct na první dobrou. Kdo by si to s tebou zasloužil?
2: Jela bych určitě s Ninečkou. Jo, s tebou, jo, jasně, s tebou.
0: No, ne,
2: tebe bych vzala.
0: Ne, počkej si, hodně.
2: Ale vzala,
0: Luky, já to nepotřeboval, ale jsem zrovna by říkala nějakou.
2: Ježiš, já vím, ale tak vzala bych tě, že
0: ne,
2: jo.
0: Víš co, je to paráda, že si to můžeme tak nečisto jako zkusit, koho bychom vzali sebou, ale je nám to prdplatné, protože ta soutěž je určena pro posluchače rádia ich rádia Jižní Moravy. Soutěž o týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun pokračuje, poslouchejte dál, protože těch šancí typovat, kdy si budete moci otevřít ty dveře, bude celá řada.
2: Je to tak a určitě mrkněte na náš web www.radioich.cz.
1: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80. 60 tisíc korun už zase brzy.
4: Zůstaňte v dosahu Rádia Jih.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
4: Hurá na koupaliště!
1: Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
4: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
1: Hurá na koupaliště s Rádiem Jih.
4: Tak nezapomeňte,
1: sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
4: Více info na www.radiojih.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte srdce na pravém místě a chcete dělat práci, která má smysl? Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
9: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naši výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
8: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
10: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.

0: 10:15 Somber. A když Back to France, taky k Verči.
1: No, okurková sezóna zahájena. Už teda je to díl.
0: Já jsem nedělal maminky okurkový salát a fakt byl dobrý.
1: Fakt
0: byl dobrý, voňavý úplně.
1: No a v Ohio to ale vzali z gruntu, tam se totiž na jedné rušné dálnici převrátil kamion. Takže jakoby běžná nehoda, jenomže tady ten kamion vezl okurky, teda tuny okurek samozřejmě. No a teď se vysypali po celé té vozovce, no a záchranáři uzavřeli několik pruhů a ty zácpy sahaly prostě kilometry daleko a řidiči čekali hodiny. A ohajské ministerstvo dopravy tu situaci na sociálních sítích komentovalo s humorem, protože tak, když už se něco takového stane, tak
0: a nikomu se nic nestalo,
1: a nikomu se nic nestalo samozřejmě, tak napsali, že dálnice voní jako největší okurkový salát na světě.
0: Ty kráso, tak už jenom mohli potom ty řidiči čekající v té koloně víc se šusama a s příborem, že?
1: No, jasně.
0: A dopřát si prostě nějakého
1: toho salátku. Jo, tak když už tam jako strávili prostě půl dne, tak to no, to najedli aspoň.
0: Stávají se takové věci. Tak buďte na cestách opatrní.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Peace out.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: se podíváme, poslechneme si, jaká muzika nám bude hrát po 10. hodině. Bude to například zpěvačka Taylor Swift s hitem The Fate of Ophelia. Kapela Krištof přidá Šňůry. A na playlistu taky Daft Punk a jejich One More Time. No a děti země uspěly s částí odvolání proti nové tramvajové trati v Brně. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia a jejich podání Vojtěho Šlejška. Hezké dopoledne.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině rádio Jih.

0: CZ. Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečko. Lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
1: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
4: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
5: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
1: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
6: Za 2 minutky bude 10 a z rádia již vám přejeme krásné úterý.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Děti země uspěly s částí odvolání proti nové tramvajové trati v Brně a policisté připomínají, že pro cyklisty platí nulová tolerance alkoholu.

0: dneska totiž i jedno pivo nebo sklenka vína znamenají porušení zákona. Právě v tomto ohledu patří letní měsíce k těm vůbec nejkritičtějším. Alkohol zhoršuje rovnováhu, reakce i odhad vzdálenosti a v kombinaci s vedrem a únavou ze sportu je ještě nebezpečnější. Za jízdu pod vlivem hrozí pokuta až 25 tisíc korun, při více než jednom promile se hranice zvyšuje na 50 tisíc.
1: Počasí. Během dne dneska polojasno až skoro jasno, jen místy přechodně oblačno, no a teploty až tropické, v Jihomoravském kraji až 31 stupňů a ve Zlínském 28. A nechci být teda poslal špatných zpráv, ale to jsou nadlouho nejnižší teploty. No a jak jsme na tom na venkovních teploměrech právě teď, Žeravice a Šlapanice hlásí 20, Veselí nad Moravou 21 a Zaječí 22 stupňů Celzia.
2: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké dopoledne taky.

ozbrojené složky počítejte tady s omezením. A na Zlínsku ve Frištáku v ulici Souhrady bouralo osobní auto s motorkou. I tady počítejte s možnými komplikacemi. Tak hlavně opatrně, ať už frčíte kamkoliv, mějte s rádiem šťastnou úterní cestu.

Baxter, za moment už Taylor Swift, anebo kapela Kristof. No a povíme si taky o dopadení zlodějů. Na dálničních odpočítáních.

0: hezké dopoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 minut po desáté, díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a teď už míříme za těmi zlodějíčky. Trojice mladých cizinců kradla na odpočívkách D1 a D2. Dokonce na parkovišti Mikulášov vzbudili kolem 4. ráno posádku zaparkovaného auta bušením na okna a křikem, že jsou policie. Když lidé odemkli, tak jim muži sebrali tašku a peníze a ujeli. Policisté jejich Volkswagen Golf naštěstí později vypátrali v Brně. No a celou trojici zadrželi. A k tomu všemu se ukázalo, že mají na svědomí další 4 krádeže, při kterých se dostávali do kabin kamionu anebo odlákali pozornost řidičů s myšlenou poruchou auta. Celkem si takhle přišli na téměř 100 000 korun. Všichni se přiznali a odevzdali peníze, které měli u sebe. 2 starší muži skončili ve vazbě a hrozí jim až 10 let vězení, no a 20-letý mladík je stíhaný na svobodě. Co k tomu dodat, no? Asi radši ani nic. A dáme si rovnou další muziku. Tady jsou Daft Punk a jejich One More Time. Hezké úterý.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. One more.

0: Teď nám na rádiu již doznívá song o tom, jak rádi píšem na cizí zeď. O tom sice není pochyb, ale my taky za pár minut budeme mít další krásnou ukázku toho, jak některé situace v životě umí lidi naopak hezky spojovat. Oblíbená hodonínská burgerárna, kterou všichni dobře známe, teď prochází, jak víme, těžkým obdobím. Ale po požáru přišla obrovská vlna solidarity a my si k tomu detaily prozradíme tady u nás na Rádiu Jih už za pár chvil.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jih vás

0: soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
1: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Co to je?
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Každý už tam bude.
7: Přestaň, štěrně vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: Lokální čas 10 hodin a 41 minut. No a jak už jistě všichni víte, tak oblíbená hudonínská restaurace Burgers zůstává po nedělním požáru uzavřená. Oheň vypukl právě v neděli 26. července v kuchyni a podle hasičů byla jeho zdrojem fritéza. Z podniku muselo ven 35 lidí a záchranáři ošetřili jednu ženu, která se nalíchala kouře. Škoda je předběžně vyčíslená na 900 tisíc korun, hasiči ale uchránili majetek za zhruba 5 milionů. Co z toho vyplývá? Kuchyně se bude muset kompletně obnovit a tak může být restaurace zavřená 1 až 2 měsíce. Přichází ale taky veliká slova díků. Majitel Martin Zdeněk poděkoval hasičům za rychlý a profesionální zásah a velkou oporou jsou podle něj taky zaměstnanci, zákazníci a místní firmy, kteří okamžitě nabídli pomoc. A právě vlna podpory teď dává známé hodonické burgerárně naději, že se podaří zpátky otevřít co nejdřív. A my si to samozřejmě přejeme taky, držíme pěsti, ať se k vám můžeme zase brzo vrátit. A už za malý okamžik posíláme taky Marka Ztraceného. Hezké úterý.
1: Máte rádi dobré pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Cech kyjovských vinařů vás zve v sobotu 8. srpna od 14 hodin před gymnázium v Kyjově na 20. ročník Galerie ruanských vín. Ochutnáte nejlepší ruanské odrůdy z Česka a Slovenska. Jubilejní ročník doplní kolekce zahraničních vzorků z Evropy, Nového Zélandu i Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přem Kamáčela. Šardické sklepy do Kořán už tuto sobotu. Přijďte 1. srpna od 11 hodin zažít den plný chutí a zážitků ve sklepech šardických vinařů. Čeká vás bohatá ochutnávka vín, příjemná atmosféra, zajištěná doprava mezi sklepy a večerní posezení u cymbálu a kytary. Akce se koná za každého počasí. Více informací na www.vinozešardic.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

prožijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: and night.
1: Veronika Vrostánů přeje od mikrofonu rádia jejich hezké úterní dopoledne. No a ať už nás ladíte při práci, na zahrádce, při odpočinku v autě, tak všude tam k vám poletí i po 11. hodině další várka skvělé muziky a bude to třeba Labuš s 90-kovým Be My Lover.

0: Vladis a Nicole přidají pecku Žijem pre moment. Vojta přidá čerstvé jihomoravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že stará hasičská zbrojnice v Mikulově je po 13 letech o krok blíž k proměně. Tak zůstaňte s námi, ať jste v obraze, užívejte muziku a mějte krásné úterý.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině rádio Jihlava.

0: Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
8: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely komunální.

0: Moravské zprávy.
1: Stará hasičská zbrojnice v Mikulově je po 13 letech o krok blíž proměně a cyklostezku z Nedachlebic do Bílovic stále brzdí 7 vlastníků pozemků. Stará hasičská zbrojnice v Mikulově je po 13 letech o krok blíž proměně. Město totiž získalo maximální dotaci 1,62 milionu korun na projektovou dokumentaci budoucí přestavby. Ta spolkne více než 4 miliony a připraví podklady pro stavební povolení i samotnou rekonstrukci. Náklady na proměnu budovy se odhadují na desítky milionů korun. Podle dřívější studie by ve staré hasičské stanici mohlo vzniknout společenské a komunitní centrum. Budova přestala sloužit hasičům už na konci roku 2013. Cyklostezku z Nedachlebic do Bílovic stále brzdí 7 vlastníků pozemků. Obec by ale měla v září získat 95% potřebných ploch a vyvlastnění připouští jen jako krajní řešení. 3-kilometrová stezka má zvýšit bezpečnost školáků i lidí, kteří přes Bílovice jezdí za prací do Uherského Hradiště po silnici s více než 2000 aut denně. Projekt má stát zhruba 30 milionů korun a obec na něj chce získat dotaci. Nedachlebice se díky němu napojí na páteřní cyklotrasu ze Zlína do Uherského Hradiště.
0: Rádio Jih. Počasí.
2: Zpočátku odpoledne nám bude převažovat polojasno nebo až oblačno, postupně bude oblačnost ubývat až do vyjasnění ve večerních hodinách. No a nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů v Jihomoravském kraji a 25 až 28 ve Zlínském. No a právě teď vede na venkovních teploměrech 23, Brno, Bzenec, Dolní Věstonice i Rajhrad měří 23 stupňů Celsia.
3: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
0: Rádio Jih. Doprava.
2: Zdravíme také za volanty a opatrní buďte v tuto chvíli v Brně a taky na Zlínsku. V Brně v Bíteřské ulici před Pisáreckým tunelem směrem na Žabovřesky došlo k havárii osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením, zdržení je zatím minimální. Na Zlínsku v Otrokovicích na třídě Osvobození došlo ke střetu osobního auta s autobusem, projíždějte tady s opatrností. A ještě na Zlínsku u Lípy ve směru od Slušovic dejte pozor na betonové obrubníky v levém pruhu. Tak hlavně opatrně. A ať už máte namířenou kamkoliv, přejem z rádia jejich šťastnou cestu.

0: Na rádiu jich nám doznívá novinka Country Girl. Už za okamžik si dáme další muziku a taky si povíme o připravovaném projektu pro děti. Česká televize totiž momentálně točí 13-dílný dětský seriál a ten námět je fakt jako zajímavý a rozhodně originální a my si k němu detaily povíme na vlnách rádia jich za několik málo minut. Tak si na to rozhodně počkejte a do té doby přejem hezké dopoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodin a 16 minut. No a povíme si teď na rádiu Jich o tom novém připravovaném projektu pro děti. Děti přestávají číst a pohádkové postavy přicházejí o práci. Tak právě tady tomu tématu se věnuje nový seriál pro děti, který má 13 dílů. Jmenuje se Agentura pohádka a přes léto vzniká v brněnském studiu České televize. Princ, Karkulka nebo třeba Vodník v něm budou zkoušet nová povolání. No a kde se ucházejí o práci? No, na úřadě, z čehož samozřejmě vzniká spousta vtipných scén. Tvůrci vycházeli z toho, že děti už dneska tolik nečtou. A tak vlastně právě princové, princezny, vodníkové a další pohádkové postavy nemají co by. A tak se uchází o práci v našem moderním světě a právě přichází do oné agentury pohádek. A k vidění bude tento seriál na Dčku od ledna 2027. Tvůrci říkali, že jejich cílovka jsou děti 4 až 8 let, ale že se vůbec nebojí říct, že to zaujme i starší děti a dokonce i dospělé. A samozřejmě jsem to ještě neviděla, není to k vidění, ale už jenom díky tomu nápadu si myslím, že i spousta právě dospělých bude dost vědavá a podívá se na to. Já teda jsem a podívám se na to. Tak se těšíme a teď už se jdeme těšit zase z další muziky. Tady je Vladis, Nikol a Žijem pro moment.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: další tři taky před námi. A protože je úterý, tak je před námi zanedlouho taky další díl rubriky Odkud se vzalo. My v rubrice Odkud se vzalo pátráme po původu slov, rčení a nebo zvyků, a protože jsme se dlouho nezaobírali nějakým tím zvykem, tak dneska si jeden typický český zvyk dáme. A jaký, to se dozvíte na rádiu jich už po dalších třech hitech pro dobrou náladu, tak si je užijte a mějte taky hezké stále ještě dopoledne.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště! S Rádiem Jih! Tak nezapomeňte! Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček. Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte bosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Do zahrady Věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

0: 20. července, aktuální čas 11 hodin a 42 minut a také na rádiu jich čas na další díl rubriky Odkud se vzalo. A jestli už se těšíte do lesa na houby, tak si dobře poslouchejte, protože my řekneme, kde má to houbaření vlastně svůj původ.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků. Právě teď na rádiu jich.
0: Houbaření. Typické je hlavně pro slovanské národy, třeba pro Slováky, Rusy a Bělorusy, ale úplně nejvíc snad pro Čechy. Ale proč? Proč právě my? Francouzi si maximálně koupí žampiony v supermarketu, Angličané by se ke konzumaci volně rostoucích hub z lesa vůbec nesnížili, Němci a Skandinávci k houbaření téměř žádný vztah nemají. Italové na houby sice chodí, ale je tu jeden zásadní rozdíl. V Itálii na to potřebujete povolení a v Německu a Rakousku můžete nazbírat jenom určité množství a v Nizozemsku se houby mimo vlastní pozemek nesmí sbírat vůbec. No a u nás kdokoliv do jakéhokoliv lesa, kdykoliv bez limitu a bez povolení. Takže už jen to je ve světě dosti unikátní. No ale odkud se ta vášeň pro houbaření vzala? Velkou roli v tom hrají války. Přes naše území se v historii přehnaly armády víckrát, než bychom si přáli, a vojáci sebou vždycky přinesli bídu. Vyhubili zvěř, vybrali zásoby, no a tak lidem nezbývalo nic jiného, než jít do lesa a sbírat, co se dalo. A houby byly doslova záchranou. Zatímco ve starém Římě byly houby luxusem pro vyšší vrstvy a císaře, tak u nás šlo o takové maso chudých, levnou a dostupnou potravinu. Ve středověké západní Evropě přitom lidé, kteří jedli volně rostoucí houby, byli považováni za čaroděje. Tvrdilo se, že houby pocházejí z hniloby a špíny země a někde byl jejich sběr dokonce trestán. Takže zatímco západ hleděl na houbaře jako na podezřelé existence, tak my jsme si tiše plnili košíky. No a pak přišel jeden člověk, který to dotáhl na národní sport. František Smotlacha už v roce 1909 otevřel bezplatnou mykologickou poradnu, začal vydávat odborný časopis a v roce 1921 založil Československou mykologickou společnost. No a díky němu se houbaření přestalo dědit jenom v rodinách a začalo se učit celonárodně.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: přeji všem ze studia Rádia Jih taky dobrou chuť k obědům, když se nám blíží to poledne a my nabídneme hudební lístek pro 12. hodinku. Zahraje nám třeba kapela Jelen se songem Ještě jednu noc. Šuka Waves přidají 90. About You Now. A dáme si taky novinku Where's My Husband. No a policisté připomínají, že pro cyklisty platí nulová tolerance alkoholu, tak například o tom nám poví Vojta Ušlejšek v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jih.

0: Strakovo matky Job. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
2: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
1: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
4: Máte srdce na pravém místě a chcete dělat práci, která má smysl? Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
7: To jo. Těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
5: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
8: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
4: Za pár vteřin nám odběr.

0: naopak odmítlo námitku, že se měla tramvaj posuzovat společně s přesunem hlavního nádraží. Nová trať má měřit přes 2 kilometry a propojí čtvrť Trnitá i budoucí hlavní nádraží ze 3 směrů. Policisté připomínají, že pro cyklisty platí nulová tolerance alkoholu. Při usednutí za řídítka totiž i jedno pivo nebo sklenka vína znamenají porušení zákona. Právě v tomto ohledu patří letní měsíce k těm vůbec nejkritičtějším. Alkohol zhoršuje rovnováhu, reakce i odhad vzdálenosti a v kombinaci s vedrem a únavou ze sportu je ještě nebezpečnější. Za jízdu pod vlivem hrozí pokuta až 25 tisíc korun, při více než jednom promile se hranice zvyšuje na 50 tisíc.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Zpočátku odpoledne bude převažovat polojasno nebo až oblačno, postupně bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění ve večerních hodinách. No a nejvyšší teploty až 31 stupňů v Jihomoravském kraji a až 28 ve Zlínském. No a právě teď Uherské Hradiště, Šardice, Klobouky u Brna i Babice hlásí 22 stupňů Celzia.
3: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: My s vámi také na

0: Jackson a její Lush Life, za chvilku už Jelena nebo Sugar Babes, no a potom jedna výjimečná nabídka. Co kdybyste si mohli projít nemocnici, stáhnout si na práci lékařů a přitom nikomu neublížit? Bude to možné. V Brně teď totiž poprvé zpřístupnili místo, kde si krizové situace zkoušejí budoucí doktoři. Tak dále laďte rádio jich a my vám k tomu za pár minut nabídem podrobnosti. Hezké odpoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: zůstáváte s rádiem, díky za to. No a teď dobře poslouchejte, protože tohle může být velice zajímavý tip na léto. Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně totiž poprvé otevřelo své prostory veřejnosti. Jde vlastně o takovou cvičnou nemocnici, kde studenti medicíny trénují různé situace bez jakéhokoliv rizika pro skutečné pacienty. Návštěvníci si během prohlídky projdou všech pět pater, od sanitky a urgentního příjmu přes zubařská pracoviště až po operační sály nebo pokoje intenzivní péče. No ale nebude to jenom o dívání se a poslouchání. Sami si totiž můžete vyzkoušet vyšetření figuríny, správné mytí rukou anebo krátký kvíz podobný tomu, který absolvují studenti. Některé figuríny jsou navíc tak realistické, že prý návštěvníky dost překvapí. Speciální termíny jsou připravené i pro děti, ty si můžou přinést svého plyšáka a na chvilku se proměnit v malé lékaře a lékařky. Letní prohlídky nabídnou pohled do míst, kam se člověk rozhodně běžně nedostane a kde se budoucí zdravotníci učí zvládat i situace, při kterých jde o život. A to si myslím teda, že je naprosto jedinečná příležitost na naprosto jedinečný zážitek. Takže pokud to i vás zaujalo, tak se rozhodně nebojte vyrazit. No a teď se nebojte si užít další muziku na Rádiu Jih. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

10:30 odpolední, to znamená po obědě, takže si myslím, že je to takový ideální čas si taky ještě zasoutěžit. Takže si připravte telefony, připravte.

0: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105,1.

0: máme 12 hodin a 40 minut a jak už jsem před chvilkou říkala, máme chvilku po obědech a to znamená, že je takový ideální čas na to si zasoutěžit, tak pojďme na to.
1: Vyhrajte s rádiem jich týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Je to tak a nejinak soutěžíme o týdenní pobyt v Tatrách na luxusní chatě Medovka pro 6 osob v hodnotě 80 tisíc korun. Já se na to tady teďka dívám a ten pojem luxusní rozhodně není nějaký nadhozený, protože ta chata vypadá opravdu luxusně, je tam i privátní wellness centrum, je tam plně vybavená kuchyň, parkování pro tři auta, pračka, sušička, prostě tam normálně můžete fungovat jako doma, akorát si tam asi budete budit s mnohem hezčím výhledem, než má většina z nás doma, protože to má takové ty veliké okna, všude je to tam takové veliké prosklené, takže vy se vzbudíte a vidíte hnedka ty stromy a tu krásnou přírodu. No prostě nádhera. A pokud by se vám podařilo tu chatu vyhrát, tak máte celý jeden rok na využití toho pobytu, takže to znamená, že si můžete vybrat to roční období, které máte nejradši a je tam právě v něm. No a co udělat pro to, abyste na tuto krásnou chatu pro 6 osob v hodnotě 80 tisíc korun mohli? Tak vaším úkolem je tipnout si 4-místný číselný kód od vstupních dveří chaty Medovka. Takže prostě třeba 1111. Nám je jasné, že těch možností je spousta a proto samozřejmě v našem vysílání rádia jich budeme průběžně dávat nějaké ty nápovědy. Takže já doufám, že jste připraveni, máte připravené telefony s naší studiovou linkou 518-345-678, kterou odblokovávám právě teď. A uvidíme, kdo se pokusí získat tady pobyt na luxusní chatě Medovka v hodnotě 80 tisíc korun. Tak, komu přejem hezké úterní odpoledne? Haló? Ano, ještě jednou, Antonín, slyšela jsem dobře.
2: Ano.
0: Antonín, a odkud nám voláš, Tondo?
2: Z Kyjova.
0: Z Kyjova. Byl jsi někdy v Tatrách?
2: Hodilo by se to.
0: Hodilo by se to, a nebyl jsi tam ještě?
2: Nebyl.
0: Nebyl, no tak výborně. No tak teďka úplně stačí, když mi dáš ten správný 4-místný kód, otevřeš si tu chatu a můžeš na ní s dalšíma 5 osobama vyrazit.
2: Dobře. Tak zkusíme třeba 1995.
0: 1995, jo? 1995. Tak jdeme se podívat, jestli je to ten správný kód ke dveřím. 1995. A není, bohužel. Je mi líto, ale můžeš to znova zkusit za 72 hodin.
2: Výborné.
0: Děkujem za ty, měj se krásně, naslyšenou.
2: Ano, naschle.
0: Tak jo, tak pamatujte si, jestli si zapisujete, tak si zapište 1995, není správný tip, kterým otevřete dveře této chaty, ale je to dobrá zpráva pro vás všichni ostatní, protože už za pár hodinek můžete soutěžit znova, tak držíme pěsti.
1: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 tisíc korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu Rádia Jih. Šardické sklepy do Kořán už tuto sobotu. Přijďte 1. srpna od 11 hodin zažít den plný chutí a zážitků ve sklepech šardických vinařů. Čeká vás bohatá ochutnávka vín, příjemná atmosféra, zajištěná doprava mezi sklepy a večerní posezení u cymbálu a kytary. Akce se koná za každého počasí. Více informací na www.vinozešardic.cz. Vinařská fotbalová reprezentace vás zve v pátek 31. července do Násedlovic. V 15 hodin startuje fotbalový turnaj mladších přípravek Krtek Cup. V 17:30 odpoledne vypukne zápas vinařské fotbalové reprezentace proti TJ Morava Násedlovice. Čeká vás degustace vín, dražba dresů, tombola i skvělé občerstvení. Výtěžek poputuje na nadační fond Krtek. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

nám 13. hodina a my si rovnou dáme ukázku muziky, která nám ji bude zpříjemňovat. Budou to třeba Lastěča, Bejch a Sreja.

0: jednoho zamilovaného a jednu nešťastnou. Nedá chlebit do Bílovic stále brzdí sedmi vlastníků pozemku, tak například o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i podání Vojty Ošlejška. Mějte krásné odpoledne.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině rádio Jich.

0: soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Zdraví, chceme krásné odpoledne, za dvě minutky bude 13 hodin.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style, le, le, le, le.
4: www.klimastyle.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Stará hasičská zbrojnice v Mikulově je po 13 letech o krok blíž proměně a cyklostezku z Nedachlebic do Bílovic stále brzdí 7 vlastníků pozemků. Stará hasičská zbrojnice v Mikulově je po 13 letech o krok blíž proměně. Město totiž získalo maximální dotaci 1,62 milionu korun na projektovou dokumentaci budoucí přestavby. Ta spolkne více než 4 miliony a připraví podklady pro stavební povolení i samotnou rekonstrukci. Náklady na proměnu budovy se odhadují na desítky milionů korun. Podle dřívější studie by ve staré hasičské stanici mohlo vzniknout společenské a komunitní centrum. Budova přestala sloužit hasičům už na konci roku 2013. Cyklostezku z Nedachlebic do Bílovic stále brzdí 7 vlastníků pozemků. Obec by ale měla v září získat 95% potřebných ploch a vyvlastnění připouští jen jako krajní řešení. 3-kilometrová stezka má zvýšit bezpečnost školáků i lidí, kteří přes Bílovice jezdí za prací do Uherského Hradiště po silnici s více než 2000 aut denně. Projekt má stát zhruba 30 milionů korun a obec na něj chce získat dotaci. Nedachlebice se díky němu napojí na páteřní cyklotrasu ze Zlína do Uherského Hradiště.
6: Rádio Jih. Počasí.
3: Zpočátku odpoledne očekáváme polojasno nebo oblačno. Postupně bude oblačnost ubývat až do vyjasnění ve večerních hodinách. No a teploty nám vyšplhají v Jihomoravském kraji dneska až na 31 a ve Zlínském na 28 stupňů Celsia. A právě teď přesně ve 13 hodin Zlín měří 22, Slavičín 23, Lipov 24 a Klentnice 25 stupňů Celsia.
8: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a

0: Věříme, že máte s rádiem jich pohodové úterní odpoledne. O jeho další hudební zpříjemnění se postarají Alex Warren a taky kapela Rybičky 48. No a potom si povíme o něčem teda nemoc příjemném, ale má to naštěstí dobrý konec. Tříměsíční holčička na Vyškovsku přestala dýchat, což je jako noční můra úplně všech rodičů, ale naštěstí jí soused zachránil a my k tomu detaily povíme na vlnách rádia jich už za pár minut. No a do té doby hezké odpoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13 minut po 13. hodině. No a povíme si teď na rádiu jich o příběhu ani trochu příjemném, což rozhodně pochopí minimálně všichni rodiče, ale naštěstí má dobrý konec. Velký respekt si od jihomoravských záchranářů vysloužil Lukáš Šmerda z Vyškovska. Když totiž uslyšel zoufalé volání svojí sousedky, jejíž tříměsíční holčička přestala dýchat, tak okamžitě přiběhl na pomoc. Naštěstí měl ještě v čerstvé paměti předporodní kurz, který absolvoval jenom několik dní předtím, protože sám bude už za pár týdnů tatínkem. No a pod vedením operátorky na lince 155 zahájil oživování a po chvilce začalo děvčátko slabě dýchat. Záchranáři potom jeho stav stabilizovali a vrtulníkem holčičku přepravili do dětské nemocnice v Brně. Podle posledních informací by měla být bez následků. Záchranáři zároveň taky připomínají, že pokud dítě nereaguje a nedýchá normálně, tak je potřeba okamžitě volat linku 155. Operátor potom toho člověka krok za krokem provede celou první pomocí. Konkrétně v tomto případě rozhodla rychlá reakce, chladná hlava a taky znalosti z kurzu, který Lukáš absolvoval vlastně jenom náhodou krátce před tady tou nešťastnou událostí. No a ať chceme nebo nechceme, tak s tím, že budeme muset komukoli dávat první pomoc, se v tom životě setkat můžeme. Ta pravděpodobnost není zas tak malá, takže fakt jako alespoň nějaké ty základy jsou fajn a hlavně to zachování klidu. A Lukášovi Šmerdovi z Vyškovska za takovéto zachování klidu patří rozhodně velký dík a klobouk dolů. No a na rádiu se teď vrátíme zase zpátky k muzice a z té letí osmdesátkové Take On Me.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

naším zvykem, tak než se tady s Vlastíkem prostřídáme, tak pro vás mám jeden tip na výlet. Napoleon se

0: provodem a zjistí, jaké překvapení ho čeká při oslavě narozenin. Prohlídky začínají 10:30, 11:30, 1:30, 3:30 a 4:30. A protože je kapacita omezená, tak Zámek doporučuje koupit vstupenky předem. Dospělí zaplatí 310 korun, snížené vstupné je za 220 korun. Program doplní taky komentované ukázky francouzského a rakouského dělostřelectva v Zámeckém parku, na které je vstup zdarma. Takže pokud byste si chtěli užít takovouto netradiční sobotu, tak vyražte do Slavkova. No a teď si užijte na rádiu jich další muziku. Hezké odpoledne.
1: Rádio Jich míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojich.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Do zahrady věžky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
2: Máte srdce na pravém místě a chcete dělat práci, která má smysl? Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Každý už tam bude.
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: z rádia jich přejeme krásné úterní odpoledne a se mnou tady ve studiu už taky Vlastík. Čau Vlastík.
1: Ano, když Verča zpomaluje, tak zjistíte, že ještě nejsem připravený a až mám sluchátka na uších, tak je jasné, že jsem ready.
0: Já si vždycky připadám jak ta Doris, hledá se nemo, když začnu takhle zpomalovat.
1: Jo. Ano, to byla náhoda. To je moc hezká pohádka. Yeah. Jakože. Tak prosím tě, já mám pro tebe dvě slova.
0: Pojď.
1: Takže pozor, jo. Počkej.
0: Rozob. To je pozor.
1: Akruka.
0: Akruka.
1: Akruka.
0: Akruka. Počkej,
1: akruko. Pardon. Akruko.
0: Okurka.
1: Ano, okurka. A akča dalkan.
0: Nakládačka.
1: Ano. Okurka, nakladačka. Já jsem byl včera v Bile.
0: No.
1: Já to musím říct.
0: No.
1: Já jsem byl tady v tomhletom obchodě.
0: No.
1: Rád tam chodím nakupovat. Jednak tam mám známé, že jo, a to. Ale čoče, měli tam právě jakože tady tyhle ty okurky, nakladačky.
0: No.
1: Ty malé, říkám, si koupím, ne? Tak jsem si je koupil, že jo. Přijdu k samoobslužné pokladně a hledám, kde to je. Schválně si tipni. Pod jakým názvem najdeme okurku na kladačku v Bile na samoobslužné pokladně?
0: Tak to nevím, prostě bych to hledala jako pod okurkou.
1: Ano, okurka tam byla,
0: no.
1: Ale čiče k tomu bylo snack.
0: Ne.
1: Jo, tak zdravíme ajťáky do Bily.
0: To je snacková okurka. Jinak teda, my jsme na takové okurky, šli s mamkou na samozběr.
1: Myslíš, že je na snackové, jo?
0: Takže na snackové.
1: Někde tady probíhá po Česku, pane bože.
0: Samozběr snackových okurek. Okurku.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: nějakých 20 minut budeme opět na rádiu jich jmenovat dnešní oslavence. Pokud nějakého takového znáte nebo máte, tak rozhodně pošlete celé jeho jméno a odkud je na číslo 606 703 889 a my ho zařadíme do seznamu. Co se týká muziky po 14. Benson Boone, Beautiful Things. Bude taky kapitán Demo, jeho zlatíčka. A z 90. Gina G, Just a Little Bit. Vojta Ošlejšek má pro vás připraveny další humoravské zprávy, v nich mimo jiné informace o tom, že Tvrdonice čeká od pondělí úplná uzavírka hlavního tahu, tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.

0: 1000 korun. Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauracearmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín. Chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
8: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
9: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
10: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
11: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
14: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
15: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
7: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
16: Hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
17: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
1: www.klimastyle.cz.
18: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
19: Tvrdonice čeká od pondělí úplná uzavírka hlavního tahu a obce na Brněnsku chtějí skoncovat s tranzitem kamionů. Tvrdonice čeká od pondělí úplná uzavírka hlavního tahu. Jihomoravský kraj tam nechá kompletně opravit téměř kilometrový úsek od hřbitova ke kostelu. Rekonstrukce za přibližně 24 milionů korun zahrne nový podklad vozovky, odvodnění, chodníky, autobusové zálivy i bezpečnostní ostrůvek. Během oprav touto trasou projedou pouze složky záchranného systému, případně vozy s konkrétní výjimkou. Objízdná trasa vede přes Hrušky a Břeclav, případně Lanžhot, hotovo má být okolo listopadu. Obce na Brněnsku chtějí skoncovat s kamiony, které kvůli kolonám na D1 projíždějí přes jejich centra. Jihomoravský kraj proto připravuje pilotní kamerový systém, který by jako první v Česku automaticky odhaloval porušování.

0: Mikulově, aktuálně měříte 27 stupňů Celsia, v Hodoníně 26, ve Spitinově a v Uherském Hradišti potom 24 stupňů Celsia. Ve středu očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 32 až 35 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 29 až 32.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistakár, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice, na dálnici D2 na čtvrtém a půltém kilometru ve směru do Brna bouralo nákladní auto s dodávkou, nehoda je se zraněním a tvoří se tady kolona, tak s tím počítejte. Pak tady mám ještě informaci o tom, že na dálnici D1 na 202. kilometru ve směru na Prahu stojí odstavené nákladní auto a na trase Uherské Hradiště Brno před Starými Hutěmi leží na silnici dřevěné desky. Dejte tam pozor. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Je to tak, hrajeme hity pro dobrou náladu. Budeme v tom pokračovat také po 14. hodině. Už máme 3 minuty po druhé odpolední. Tak tohle je zpěvačka Gina G a já jenom připomínám, že pokud máte nějakého oslavence, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek, napište celé jeho jméno a odkud je na číslo 606 703 889.

0: 14 hodin 9 minut. Do Kyjova, do Napajdal, do Zlína a do Popovic budeme už za chvíli posílat zdravice k narozeninám, tak držte vlnu na jihu, protože možná zaslechnete jméno vašeho kolegy nebo známého, ani nevíte, že má dneska narozeniny. No a přihodíme také vtipný kousek v rámci toho dnešního dne, tak rozhodně držte vlnu na jihu. Mezitím Bob Sinclair nebo slibovaný Benson Boone.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Marino, Krištof, k dnešnímu svátku ti z rádia FM všechno nejlepší. Gratulace letí tobě, kdo dnes 28. července oslavuješ narozeniny, stejně jako Petr Kratochvíl z Kyjova, Ivana Mančíková z Napajdel, Michaela Vavřínková z Mistřic, Zdeněk Julina ze Zlína, Patrik Mikulec z Popovic. Mám tady ještě info, že i Richard do Londýna, tak tomu blahopřejeme. A ještě jste tady napsali, že máme zahrát Kačce na Kameňák. Vždycky pište příjmení. Kačenek tady máme v republice strašně moc. Sedmý je mimo jiné den mléčné čokolády a světový den boje proti žloutence. Dnes slaví narozeniny mimo jiné celosvětově proslulá britská spisovatelka, autorka ságy o Harrym Potterovi, která ukázala, že s odhodláním se dají překonat i ty nejtěžší životní zkoušky. Tak si od ní dáme citát pro každý den. Nepotřebujeme magii k tomu, abychom změnili svět. Celou sílu, kterou potřebujeme, už máme uvnitř sebe. Tento citát je o tom, že ty nejdůležitější zdroje síly, kreativity a radosti nosíme každý den v sobě. Nemusíme čekat na zázraky ani na ideální podmínky, stačí věřit vlastním schopnostem. A když v sobě tuhle vnitřní sílu a klid najdeme, hned se nám žije o poznání veselý a spokojení. Tak a když máme dneska ten den mléčné čokolády, dáme si jeden fórek na toto téma. Přijde dcera za tátou a říká, tati, prosím, kup mi čokoládu. Prosím tě, už jsi moc velká na sladkosti. Vážně? Tak to už můžu kouřit, pít alkohol a tahat si domů kluky? Chceš mléčnou, hořkou nebo z oříčky?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14 hodin 26 minut, Sam Smith, Stay With Me, a má pravdu, zůstaňte s námi, zůstaňte s frekvencemi Rádia Jižní Moravy, protože pro vás máme luxus. Kdo dnes naladil třeba rádio Jih až teď úplně poprvé, měl by zbystřit, protože právě od dnešního dne jsme začali soutěžit o pobyt na chatě Medouka pod Tatrami a tento pobyt je až pro 6 osob a věřím tomu, já jsem si jistý, že ho chcete vyhrát, protože když se podíváte na naše webové stránky www.radiojih.cz, tak tam tu chatu Medouka uvidíte a zamilujete se. No a kdo by nechtěl takhle vyhrát pobyt za 80 tisíc korun, že jo? www.radiojih.cz, mrkněte se tam a po další trojce hitů pro dobrou náladu vám dám šanci tipovat. Co? To se dozvíte právě taky z našich webových stránek.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.

0: Informace o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
1: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 101.4.

Rádio X. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: že posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy, Enrique Iglesias, I Like It, 14 hodin 39 minut, to je aktuální čas a nejvyšší čas, abychom vám dali šanci dostat se do chaty.
1: Vyhrajte s rádiem Jih týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 tisíc korun.
0: Ano, slyšíte správně, na rádiu Jih hrajeme o týdenní pobyt v Tatrách na luxusní chatě Medovka pro 6 osob v hodnotě 80 tisíc korun. Váš úkol je jednoduchý, dovolat se po výzvě od nás moderátorů do studia na linku 518 345 678 a tipnout si čtyřmístný kód od dveří do opravdu luxusní chaty Medovka pod Tatrami. Když se podíváte na naše webové stránky www.radiojih.cz, tak zjistíte, že tam prostě chcete ten týden být a myslím si, že si to tak zamilujete, že tam budete chtít i 14 dní nebo možná tam už potom i bydlete. Tak pojďme na to, uvolníme telefonní linku s číslem 518 345 678 pro někoho z vás, kdo dneska ještě neměl šanci tipovat ten číselný kód a rozhodně taky můžu říct, že pokud se tak stane, že budete tipovat a nebude to správný kód, tak další šanci máte po 72 hodinách, to znamená po 3 dnech, jo? Tak jdem na to, uvolnil jsem studiovou linku, vyzvání to velice rychle. Haló, haló, tady je Rádio Jih, kdo pak je na druhé straně, ahoj.
2: Zdravím, Nikola Ficková.
0: Ahoj, Niky, neměla jsi včera narozeniny?
2: Ano.
0: Že jo, já si jenom tak jako, že uvědomuji, že někdo psal, že máš narozeniny, tak si vzpomínám, že to jméno. No, oslavila jsi to.
2: No jasně.
0: No, tak to jsme rádi. A teď by si chtěla ještě jako oslavu týdenní pobyt na luxusní chatě Medovka v Tatra, po Tatrama, jo?
2: Ano, to by bylo úžasné.
0: No, už jsi byla v Tatrách někdy, prosím tě?
2: Ne, nikdy.
0: Nekecej. Fakt ne?
2: Fakt ne.
0: Čověče, hele, dívej se, já ti to řeknu takhle, co si budeme, Tatry jsou i moje srdcovka, tak až to vyhraješ, tak ti stačí, aby vás potom bylo jenom 5, 6 budu já.
2: Dobře,
0: tak Niky, prosím tě, co myslíš, jaký by ten čtyřmístný kód mohl být, jaké by mohl mít čísla?
2: Já si myslím, že to bude třeba 3, 5, 7, 1.
0: 3, 5, 7, 1, slyšel jsem správně, takže 3, 5, 7, 1, zkoušíme odemknout chatu, luxusní chatu Medovka pod Tatrami. Držím palce, už jenom proto, že mám být ten šestý. Tak zatím to nevyšlo, tak Niky, máš teďka pauzu 72 hodin, po 72 hodinách se můžeš se zapojit. Měj se krásně, ahoj. A vy ostatní, nebuďte smutní, protože stačí poslouchat Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a jakmile vás vyzve Lukáš, Verča nebo já, tak volat sem k nám do studia na 518 345 678 luxusní chatu Medovka pod Tatrami si prohlédněte na našem webu www.radiojih.cz.
1: Další šance vyhrát týdenní pobyt v Tatrách za 80 tisíc korun už zase brzy. Zůstaňte v dosahu Rádia Jih. Pivní festival ve Vracově se koná v sobotu 1. srpna od 13 hodin ve sportovním areálu. Na dospělé čeká široká nabídka piv, výborné občerstvení, soutěž kapel a večerní koncert skupiny The Roxette World Roxette Tribute Band. Děti se mohou těšit na driftovací vozítka, soutěže, malování na obličej a mnoho dalšího. Vstupenky zakoupíte na webu vracov.cactus-arena.cz nebo na místě. Šardické sklepy do Kořán už tuto sobotu. Přijďte 1. srpna od 11 hodin zažít den plný chutí a zážitků ve sklepech šardických vinařů. Čeká vás bohatá ochutnávka vín, příjemná atmosféra, zajištěná doprava mezi sklepy a večerní posezení u cymbálu a kytary. Akce se koná za každého počasí. Více informací na www.vinozešardic.cz. Vinařská fotbalová reprezentace vás zve v pátek 31. července do Násedlovic. V 15 hodin startuje fotbalový turnaj mladších přípravek Krtek Cup. V 17:30 odpoledne vypukne zápas Vinařské fotbalové reprezentace proti TJ Morava Násedlovice. Čeká vás degustace vín, dražba dresů, tombola i skvělé občerstvení. Výtěžek poputuje na nadační fond Krtek.
3: Plánujete koupit 2 či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Třeba!

0: 15. hodina. Michael Schnerr, a cože nás čeká za muziku takhle po 15. hodině, bude Justin Timberlake, Sexy Back. Dáme si taky Poetiku, Zkouším žít. A z 90. bude IZMC, Think About the Way. Petrofa je číslavý velké vinařské zlato, také o tom budou další jihomoravské zprávy s Vojtou Ošlejškem. Já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun.

0: děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
1: Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkovnu. Lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
2: Hezké odpoledne, blíží se nám 15.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Petrov a Zaječí slaví velké vinařské zlato a volné parkování v Brně láká cizí řidiče, místní nemají kde stát. Petrov a Zaječí slaví výrazný úspěch na mezinárodní vinařské soutěži ve Valticích. Velkou zlatou medaili získal Josef Hudeček z Petrova i vinařství u Kapličky ze Zaječí. Na toto nejvyšší ocenění dosáhlo jen 14 vzorků, které získaly nejméně 95 bodů. Odborná porota letos hodnotila 359 vín od 128 pěstitelů z 10 zemí. Soutěž se zaměřuje na odrůdy odolné vůči houbovým chorobám, které potřebují méně chemických postřiků. Ulice v brněnských Židenicích se staly ostrůvkem parkování zdarma a místním to komplikuje život. V Petrůvkách, Čelakovského a Nevrklově se rezidentní parkování nezavedlo kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Práce sice skončily už loni, dopravní značení ale stále chybí. U domů proto parkují i řidiči, kteří se chtějí vyhnout placení v okolních modrých zónách. Magistrát slibuje, že značení přibude letos na podzim.
1: Počasí.
3: V Těšanech máte na venkovním teploměru 26, ve Veselí nad Moravou v Bílovicích u Uherského Hradiště a ve Velehradě 25. Zítra očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 32 až 35 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 29 až 32.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistakár, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: A pojďme na silnice. Připomínám, že na dálnici D2 na 4,5 kilometru ve směru do Brna bouralo nákladní auto s dodávkou. Nehoda je se zraněním a dálnice je v místě neprůjezdná. Současně byl v protisměru uzavřen kvůli zásahu záchranný složek pruh, levý pruh, směrem na Bratislavu.

Get your sexy on. Radio Ich.

0: chvíli slibovaná poetika, Zkouším žít, nebo taky Edvard Maja, Vika Žigulína, její Studio Love. Máme 15 hodin a skoro 10 minut. Co nás ve vysílání rádia čeká dál? Na Mendlově náměstí v Brně se propadla silnice. Oprava omezí dopravu několik dní. Podrobnosti uslyšíte ve vysílání rádia po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na FM, tedy do Brna a okolí. Na brněnském Mendlově náměstí se totiž po havárii vodovodu propadla vozovka. Díra se objevila před muzeem starobrněnského opatství nedaleko pivovaru. Vodohospodáři místo odkryli a zjišťují přesný rozsah poškození. Samotnou havárii chtějí opravit během dnešního dne. Následovat bude zasypání výkopu a obnova povrchu silnice. Doprava je zatím svedena do jednoho jízdního pruhu a uzavřené je také parkoviště. Plný provoz by se měl obnovit v pátek, pokud tedy práce neskomplikují další problémy. Tak já jenom doufám, že pivovar funguje dál a my Brna zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 90 jako vyšitá na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, Eyes and See, Think About Away, za chvíli Tomáš Klus dokola, Jonas Blue, nebo taky BB Rexha, ale v tuhletu chvíli info o tom, co nás čeká dál. Po další trojce hitů pro dobrou náladu bude na rádiu jich řeč o břeclavském koupališti. To po prvním měsíci provozu mění ceník. Radnice vyslyšela připomínky návštěvníků a od srpna zvýhodní hned několik skupin, které to budou. To uslyšíte po dalších třech hitech pro dobrou náladu tady na rádiu jich.
1: Rádio jich míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Máte srdce na pravém místě a chcete dělat práci, která má smysl? Domov seniorů Břeclav hledá do týmu pečovatelku nebo pečovatele. Hledáme laskavého a empatického člověka, na kterého se naši klienti mohou spolehnout. Nabízíme stabilní zaměstnání, férové ohodnocení a přátelský kolektiv. Více informací o dané pozici na www.dsbřeclav.cz.
3: Léto, hudba a pořádná dávka energie. To je Javorfest. Už 8. srpna od 15 hodin ožije fotbalové hřiště v Javorníku nad Veličkou s skvělou muzikou a festivalovou atmosférou. Na pódiu se vystřídají kapely Komunál, Panoptiko, Alkehol, Shark, Rosenband, Born in Vision a Hobití noha. Přijď si užít hudbu pod širým nebem až do noci. Vstupenky v předprodeji na Go Out nebo na místě. Javorfest. Už 8. srpna v Javorníku nad Veličkou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus je za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: taky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy. Tohle to byla novinka od BB Rexy s Davidem Guettou. 15 hodin 41 minut. A na Břeclavském koupališti od 1. srpna zlevní vstupné pro děti a seniory. Děti do 6 let nově zaplatí symbolických 20 korun. Seniorům nad 65 let vyjde celodenní vstup na 100, odpolední na 80 a večerní na 60 korun. Levnější bude také rodinná vstupenka pro 2 dospělé a nejvýše 3 děti do 15 let. Celodenní bude stát 510 a odpolední 370. Město Břeclav ceník upravuje na základě připomínek, které získalo během 1. měsíce provozu koupaliště po rozsáhlé rekonstrukci. Další podněty návštěvníků chce postupně vyhodnocovat. Tak do Břeclavy samozřejmě zdravíme, dáváme palec hore za tenhle ten krok a posíláme další hity pro dobrou náladu. Třeba Katy Perry a její Hot and Cold.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: kafe ráno, tak to bude muzika, kterou vám pustíme po frekvencích Rádia Jižní Moravy po 16. hodině. Bude taky Miley Cyrus, její End of the World. A dáme si starší Shakiru Whenever, Whenever. Na jihu vám i dneska nabídneme dvě stupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Máte se na co těšit, protože tam vystoupí například Pokáč, Sabila Laudinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Mohutný doprovodný program zajímá i malé i velké, tak rozhodně držte vlnu na jihu. A co se týká dalších aktuálních zpráv, tak ty přinese opět kolega Vojta Ošlejšek a v nich mimo jiné informace také o tom, že obce na Brněnsku chtějí skoncovat s tranzitem kamionů. Počkejte si na podrobnosti.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio

0: Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz. Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
3: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
2: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
4: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
7: Co jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
8: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
9: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
10: Hezké odpoledne, necelé 4 minuty a bude 16 hodin.
11: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
12: Hej, vybral jsem si skvěle, lelelele. Hej, firmu Klimastyle, lelelele.
11: www.klimastyle.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: V Hrdonice čeká od pondělí úplná uzavírka hlavního tahu a obce na Brněnsku chtějí skoncovat s tranzitem kamionů. V Hrdonice čeká od pondělí úplná uzavírka hlavního tahu. Jihomoravský kraj tam nechá kompletně opravit téměř kilometrový úsek od hřbitova ke kostelu. Rekonstrukce za přibližně 24 milionů korun zahrne nový podklad vozovky, odvodnění, chodníky, autobusové zálivy i bezpečnostní ostrůvek. Během oprav touto trasou projedou pouze složky záchranného systému, případně vozy s konkrétní výjimkou. Objízdná trasa vede přes Hrušky a Břeclav, případně Lanžhot, hotovo má být okolo listopadu. Obce na Brněnsku chtějí skoncovat s kamiony, které kvůli kolonám na D1 projíždějí přes jejich centra. Jihomoravský kraj proto připravuje pilotní kamerový systém, který by jako první v Česku automaticky odhaloval porušování zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun. První kamery mají vzniknout v Bosonohách, odkud by se systém mohl rozšířit i do dalších obcí v okolí. Kamery budou snímat registrační značky a podezřelé průjezdy předávat k ověření a případnému správnímu řízení. Dopravci ovšem namítají, že technologie sama nerozliší nelegální tranzit od kamionů, které do obcí míří kvůli zásobování nebo do místních firem.
13: Rádio Jih, počasí.
15: počasí.
10: Jdeme omrknout venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Moravské Nové Vsi aktuálně měříte 27 stupňů Celsia, v Mutěnicích 26, ve Stupavě 25 a ve Zlíně 24 stupňů Celsia. Ve středu očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 32 až 35 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 29 až 32.
16: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
17: Rádio Jih. Doprava.
10: A pojďme na silnice, pozor na Hodonínsku, na výjezdu z Ratíškovice směrem na Vacenovice. Tady havarovalo osobní auto, na místě zasahují hasiči, doprava tady zpomaluje. Na dálnici D1 na 194. kilometru v Brně směrem na Vyškov bouralo osobní auto s nákladním, připravte se na zdržení v koloně. A na Uherskohradisku v Březové na místní cestě havaroval motorkář, nehoda je se zraněním, počítejte s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.
17: Tajemný.
10: Je to tady znovu, dvě vstupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna a mimo jiné tam vystoupí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipops, Kája a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Více informací najdete a vstupenky zakoupíte také na www.denprincezen.cz. No ale pokud byste chtěli dvě vstupenky úplně gratis, tak se rozhodně zapojte do dnešního tajemného jihu. Dnes v tajemném jihu pátráme po tom, jaké bylo původní jméno současného Slavkova u Brna. Význam byl něco jako nově osídlená ves. Takže ještě jednou pátráme po tom, jaké bylo původní jméno současného Slavkova u Brna. Své odpovědi posílejte hned teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889, protože ve hře, jak už jsem říkal, jsou dvě vstupenky na Den princeze a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Jaké bylo původní jméno současného Slavkova u Brna?
17: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: je Shakira, máme 16 hodin 8,5 minuty. Jdeme rekapitulovat dnešní tajemný jich. V něm pátráme potom, jaké bylo původní jméno současného Slavkova u Brna. Význam byl nově osídlená ves. Jaké bylo původní jméno současného Slavkova u Brna, když význam byl nově osídlená ves? Své odpovědi posílejte SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na 606 703 889. 606 703 889, protože ve hře máme dvě vstupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Mimo jiné tam vystoupí Pokáč, Sabina Laurinová, Milan Peroutka, Lollipop, Skaja a Bambuláček, Pavel Kožíšek a další. Více informací najdete a vstupenky zakoupíte na www.denprincezen.cz. No a pokud chcete dvě vstupenky gratis, tak odpověste na naši soutěžní otázku. V dnešním tajemném jihu pátráme po tom, jaké bylo původní jméno současného Slavkova u Brna. Význam byl nově osídlená ves. Takže ještě jednou, jaké bylo původní jméno současného Slavkova u Brna? 606 703 889. Odpovědi posíláte SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp. Tak a já se dívám, že vám na to dáme ještě 3,5 minuty, abyste mohli odpovědět na otázku, jaké bylo původní jméno současného Slavkova u Brna, když význam byl nově osídlená ves.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin 18 minut, to je aktuální čas, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my jdeme do finále dnešního tajemného Jihu. Na telefonní lince máme připraveného posluchače Martina, přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, dobré odpoledne.
0: Marťo, kam jsme se dovolali?
1: Do Bučovic.
0: Do Bučovic, prosím tě, ty máš kolik dětí?
1: Tři
0: děti máš. Maria pano, tak budeš muset překoupit, no, prostě, tři nedá princezny. Se nic dělat. Prosím, tři princezny máš?
1: Ano, ano, ano.
0: No, tak to budou potom boje, až vyrostou. Kolik jim je teďka?
1: 9, 5 a 3.
0: No jo, no jo. Tak prosím tě, my jsme dneska v tajemném Jihu pátrali po tom, jaké bylo původní jméno současného Slavkova u Brna, význam byl nově osídlená ves. Tak jaká byla správná odpověď?
1: Novosedlice neboli Austerlice.
0: Ano, správně, Novosedlice, to jsme chtěli hlavně slyšet, to české. Každopádně je jasné, že pro tebe máme tedy dvě vstupenky na Den princezen a rytířů, který se uskuteční 8. srpna na zámku ve Slavkově u Brna. Tak si to tam potom s holkama užij. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky moc, ahoj, nashledanou.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože i zítra vám nabídneme nějakou hezkou cenu. Jestli to budou dvě vstupenky. Tři, jo, nekecej fakt, teďka tady na mě ukazuje Honza. Marťo, jestli ještě posloucháš, tak normálně Honza, náš šéf, přišel a říká, že pro tebe bude mít tři vstupenky. To je co, to jsou věci. Tak uvidíme, o co budeme hrát zítra, držte vlnu na Jihu.
2: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném Jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Lucie, šrouby do hlavy na frekvencích Rádia Jižní Moravy, 16 hodin, 31 minut přesně. A my si řekneme, co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál po další trojce hitů pro dobrou náladu. Půjdeme do Brna, protože brněnská zoo slaví mimořádný odchov. Z vajec se tam vylíhla mláďata hada, který sice není jedovatý, ale při obraně umí pořádně překvapit. Čím to uslyšíte na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Já se dívám, že bude Meduza, Rihanna a taky Dua Lipa.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jih.

0: 1000 korun. Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Do zahrady věžky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 114. Brno. 105.1. Uherské Hradiště. 969. A Zlín.

0: zpěvačka Dua Lipa na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, Don't Start Now. 16 hodin 43 minut, to je aktuální čas a my v tuhletu chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Brněnské zoo se totiž poprvé podařilo odchovat vzácnou užovku sanmartinskou. Z 11 vajec se po zhruba 2 měsících vylíhlo 9 zdravých mláďat. Jde o první úspěšný odchov tohoto druhu také v rámci českých a slovenských zoologických zahrad. Užovka není jedovatá, při ohrožení, ale kromě syčení vydává hlasité zvuky připomínající vrčení nebo výkřik. Umožňuje jí to zvláštní přepážka v hrtanu, která má zastrašit predátory. Mláďata zatím zůstávají v chovatelském zázemí a později zamíří do dalších zoologických zahrad v Česku i v Evropě. Tak do Brna zdravíme, palec hore dáváme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Už za chvíli Činasky anebo taky Michael Jackson.
1: Cech kyjovských vinařů vás zve v sobotu 8. srpna od 14 hodin před gymnázium v Kyjově na 20. ročník Galerie ruanských vín. Ochutnáte nejlepší ruanské odrůdy z Česka a Slovenska. Jubilejní ročník doplní kolekce zahraničních vzorků z Evropy, Nového Zélandu i Argentiny. Připraveny jsou dobroty z food trucku a pohodovou atmosféru zpříjemní od 16 hodin kapela Přemka Máčela. Zveme vás na výstavu oblíbeného výtvarníka Štěpána Mareše, která se koná v Kovozo ve Starém městě u Uherského Hradiště. Výstava potrvá až do 30. srpna. Návštěvníci si mohou prohlédnout ukázky z kultovního komiksu Zelený Raul i autorovu volnou tvorbu, obrazy vytvořené technikou akrylu a oleje na plátně. Vstup na výstavu je zahrnut v ceně vstupenky do areálu Kovozo. Vinařská fotbalová reprezentace vás zve v pátek 31. července do Násedlovic. V 15 hodin startuje fotbalový turnaj mladších přípravek Krtek Cup. V 17:30 odpoledne vypukne zápas vinařské fotbalové reprezentace proti TJ Morava Násedlovice. Čeká vás degustace vín, dražba dresů, tombola i skvělé občerstvení. Výtěžek poputuje na nadační fond Krtek.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: necelé 4 minuty nás dělí od 17. hodiny. Posloucháte Rádio Jiží Moravy, Olivia Rodrigo. A co nás čeká za muziku takhle po 17. bude Britney Spears Toxic. Dáme si taky Dermota Kennedyho, jeho Kiss Me. A co se týká československé muziky, budou Krištof Půlnoční hřích. Vojta Ošlejšek má pro vás připraveny další aktuální zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že volné parkování v Brně láká cizí řidiče a místní nemají kde stát, tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Mancík, přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Vyhrajte týdenní pobyt v Tatrách v hodnotě 80 000 korun. Jedině Rádio Jih vás

0: Informace o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz. Tohle bude léto, které rozhýbe celý Hodonín. V sobotu 1. srpna přijďte na první ročník hodonínského triatlonu Hodotriatlonu na Veslák. Plavání, cyklistika a běh. Všechno na jednom místě. Diváci uvidí celý závod doslova na pár krocích. Skvělá podívaná pro celou rodinu. Přihlásit se mohou děti, mládež, dospělí i rodinné štafety. A když zrovna nezávodíte, vyzkoušejte kolečkovnu, půjčovnu bruslí, koloběžek, kol i kolečkových lyží. Každý den je zde pro vás. www.veslák.cz.
1: Hledáte místo, kde si opravdu pochutnáte? Navštivte Jaro restauraci a pizzerii v Hodoníně. Pravá pizza pečená na dřevě, poctivá kuchyně z kvalitních surovin, vychlazená Plzeň a víno z vlastního vinohradu. K tomu příjemná rodinná atmosféra a letní terasa. Jaro Hodonín, chuť, která spojuje. Těšíme se na vaši návštěvu.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Každý už tam bude.
4: Přestaň! Štíl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte. To si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kok, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hezký podvečer, bylo přesně se...

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Petrov a Zaječí slaví velké vinařské zlato a volné parkování v Brně láká cizí řidiče, místní nemají kde stát. Petrov a Zaječí slaví výrazný úspěch na mezinárodní vinařské soutěži ve Valticích. Velkou zlatou medaili získal Josef Hudeček z Petrova i vinařství u Kapličky ze Zaječí. Na toto nejvyšší ocenění dosáhlo jen 14 vzorků, které získaly nejméně 95 bodů. Odborná porota letos hodnotila 359 vín od 128 pěstitelů z 10 zemí. Soutěž se zaměřuje na odrůdy odolné vůči houbovým chorobám, které potřebují méně chemických postřiků. Ulice v brněnských Židenicích se staly ostrůvkem parkování zdarma a místním to komplikuje život. V Petrůvkách, Čelakovského a Nevrklově se rezidentní parkování nezavedlo kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Práce sice skončily už loni, dopravní značení ale stále chybí. U domů proto parkují i řidiči, kteří se chtějí vyhnout placení v okolních modrých zónách. Magistrát slibuje, že značení přibude letos na podzim.
1: Počasí.
3: V Lanžhotě aktuálně měříte 29 stupňů Celsia, ve Vlkoši 27, v Jalubí a v Otrokovicích 26. Zítra očekáváme jasno a jen přechodně polojasno, většinou s průsvitnou oblačností. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 32 až 35 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 29 až 32.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Zamíříme také na silnice v Brně v Ostravské ulici směrem do centra u nájezdu z Bělohorské havarovalo auto, počítejte s omezením. A v Brně ještě zůstaneme v Forgesově ulici směrem do Vinohrad, došlo taktéž k nehodě, počítejte se zdržením v koloně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme Spice Girls a taky Kaiga.

0: tohle to je Kygo, já jsem Vlasta Macík a my jsme byli do té poslední společné čtvrté hodinky. O čem bude řeč po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, o kterou se postarají Britney Spears a Dermot Kennedy, silnice mezi Mikulovem a Drnholcem by mohla být ještě letos kompletně opravená. Silničáři totiž chystají práce na posledním rozbitém úseku, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě, a teď dobrá zpráva pro všechny řidiče. Silničáři totiž chtějí ještě letos dokončit opravu silnice 414 mezi Mikulovem a Drnholcem. Posledním neopraveným úsekem je zhruba 1,5 km mezi Dobrým Polem a okrajem Novosedal. Jihomoravský kraj už schválil výběr stavební firmy, práce by mohly začít v září a skončit v listopadu. Zakázka má předpokládanou hodnotu více než 18 milionů korun, včetně DPH. Silnice dostane nový asfalt a značení, součástí prací bude také vyčištění příkopů. Jaké dopravní omezení opravu doprovodí, zatím silničáři neoznámili. Tak snad to nebude v nějakou nevhodnou dobu. Z rádia Jih teď posíláme všem silničářům další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a pozor, voňavé burgery, grilované maso a sklenka vína pod širým nebem. V Hustopečích se chystá letní akce pro všechny, kteří si rádi pochutnají. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih po další trojce hitů pro dobrou náladu. Mezi nimi třeba Nelly Furtado nebo Fun Factory.
1: Rádio Jih míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a pokud se vám zbíhají sliny na burgery, grilované maso a sklenku vína pod širým nebem, tak rozhodně poslouchejte právě teď. Vinařství Starý Vrch v Hustopečích totiž zve v sobotu 1. srpna na letní food akci. O poctivý street food se postará u dřeváka Beer and Grill. Chybět nebudou burgery, grilované speciality ani výborná místní vína. To všechno doplní příjemné posezení a pohodová atmosféra pod širým nebem. Podrobnosti k programu a nabídce jídel budou pořadatelé postupně zveřejňovat. Dopředu přejeme z rády jejich dobrou chuť a v tuto chvíli se s vámi rozloučí Vlastia Mancík. Přeju hezký podvečer a těším se na slyšenou zase zítra ve dvě tady na Jihu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
1: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Tvrdonice čeká od pondělí úplná uzavírka hlavního tahu a obce na Brněnsku chtějí skoncovat s tranzitem kamionů. Tvrdonice čeká od pondělí úplná uzavírka hlavního tahu. Jihomoravský kraj tam nechá kompletně opravit téměř kilometrový úsek od hřbitova ke kostelu. Rekonstrukce za přibližně 24 milionů korun zahrne nový podklad vozovky, odvodnění, chodníky, autobusové zálivy i bezpečnostní ostrůvek. Během oprav touto trasou projedou pouze složky záchranného systému, případně vozy s konkrétní výjimkou. Objízdná trasa vede přes Hrušky a Břeclav, případně Lanžhot, hotovo má být okolo listopadu. Obce na Brněnsku chtějí skoncovat s kamiony, které kvůli kolonám na D1 projíždějí přes jejich centra. Jihomoravský kraj proto připravuje pilotní kamerový systém, který by jako první v Česku automaticky odhaloval porušování zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun. První kamery mají vzniknout v Bosonohách, odkud by se systém mohl rozšířit i do dalších obcí v okolí. Kamery budou snímat registrační značky a podezřelé průjezdy předávat k ověření a případnému správnímu řízení. Dopravci ovšem namítají, že technologie sama nerozliší nelegální tranzit od kamionů, které do obcí míří kvůli zásobování nebo do místních firem.
0: Rádio Jih. Počasí.
3: Zítra na jižní Moravě očekáváme jasno, přechodně polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 34 stupňů.

0: 5000 korun. Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hurá, děti, prázdniny jsou tady a s nimi i soutěžení s Déčkem. Chceš se přidat? Soutěž už běží, tak se mrkni k nám na hodonínské Ičko. Mimo jiné u nás najdeš i další hry a soutěže, jako například hodonínskou hledačku, Masarykovu šifru či regionální hry, jako je křížem krážem okolo Baťova kanálu. Přijďte si užít léto plné objevování.
0: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969.

Dobré pivo, skvělé jídlo a pohodovou letní atmosféru? Přijďte na pivní slavnosti do Bohuslavic u Kyjova. Už v sobotu 1. srpna od 14 hodin na fotbalovém hřišti vás čeká gurmánský zážitek, živá hudba, skvělé občerstvení i zábava a dobroty pro děti. Užijte si příjemné odpoledne pro celou rodinu. Více informací na Facebooku Sokol Bohuslavice. Pivní festival ve Vracově se koná v sobotu 1. srpna od 13 hodin ve sportovním areálu. Na dospělé čeká široká nabídka piv, výborné občerstvení, soutěž kapel a večerní koncert skupiny The Roxette World Roxette Tribute Band. Děti se mohou těšit na driftovací vozítka, soutěže, malování na obličej a mnoho dalšího. Vstupenky zakoupíte na webu vracov.cactus-arena.cz nebo na místě. Šardické sklepy do Kořán už tuto sobotu. Přijďte 1. srpna od 11 hodin zažít den plný chutí a zážitků ve sklepech šardických vinařů. Čeká vás bohatá ochutnávka vín, příjemná atmosféra, zajištěná doprava mezi sklepy a večerní posezení u cymbálu a kytary. Akce se koná za každého počasí. Více informací na www.vinozešardic.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. I wanna talk to you.

0: soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz. Tak, pane Škopku, co vás trápí?
1: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
0: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
2: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den a v létě i zahrádku.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt.

dorazí na koupaliště resortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště! S rádiem Jih! Tak nezapomeňte! Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti resortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Radio Jih.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking.

míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště! S rádiem Jih! Tak nezapomeňte! Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

1000 korun. Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz.

0: rekordu rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem.
1: Hurá na koupaliště!
0: Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod svatým Antonínkem.
1: A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu.
0: Hurá na koupaliště! S rádiem Jih!
1: Tak nezapomeňte!
0: Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem.
1: Více info na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih.

0: Rádio I.
1: Rádio I.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

1000 korun. Více o soutěži i o chatě Medovka na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

míří na koupaliště rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hurá na koupaliště! Už v sobotu 1. srpna se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Blatnici pod Svatým Antonínkem. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště! S rádiem Jih! Tak nezapomeňte! Sejdeme se v sobotu 1. srpna od 14 hodin na koupališti rezortu Rybníček v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.